Mám tu dvě čtyřskladbové desky. První patří našemu oblíbenému militaristickému Sabatonu a druhé obsahuje nahrávky Tyla Lindemana z Rammsteinů. Pocházejí z rozšířené a vylepšené verze Lindemanova solového debutu Zunge, která byla vydána letos v létě. A Sabaton a Till Lindemann jsou sice různé hudební koncepce, ale obě EP stojí za to. Sejdeme se s nimi večer v 11 na Radio Rozum.

0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Ceny pohonných hmot ve středu zase vzrostou. Taška si více jak milionem korun přivedla Čechy v Chorvatsku do vazby a novorozenci v Peru masově dědí jméno fotbalisty Holana. Je tady další rychlý přehled zpráv a s ním vás zdraví Bezva. Státem určované ceny paliv i ve středu porostou. Benzin oproti úterku zdraží o haléř na 41,89 Kč za litr. Litr nafty pak budou smět benzinky nabízet nejvýš za 39,34 Kč. To je asi o 15 haléřů víc než v úterý. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne v úterý zveřejnilo ministerstvo financí. Maximální ceny bude úřad určovat do konce tohoto týdne. Od příštího pondělí 20. července už se ceny benzinu a nafty začnou opět řídit trhem. Česká delegace byla na summitu NATO terčem vtipů. Tvrdí to slovenský prezident Peter Pellegrini. Podle něj lídři ostatních zemí nechápou, proč je oproti zvyklostem vedoucím delegace premiér Babiš a nikoli prezident Petr Pavel. Pellegrini atmosféru tureckého summitu NATO popsal v rozhovoru pro televizi TA3.
2: Nemyslím si, že by sme mali naskakovať na model Českej republiky, kde vláda sa rozhodla, že zmení dlhoročné tradície, ktoré tu fungujú 30 rokov. Funguje to v poriadku a na Slovensku nikdy problém na takýchto summitoch medzi prezidentom alebo vládou nebol.
1: Andrej Babiš přitom atmosféru summitu líčil v nedělním videu odlišně. Podle premiéra se lídři divili, co prezident Pavel v Ankaře vůbec dělá. Předseda vlády to označil za ostudu. Babiš také odmítl prezidentův návrh na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů. Prý by na ně nebyl čas. Pražský hrad bude o spolupráci ale usilovat dál. Koordinaci nejvyšších ústavních činitelů považuje za důležitou. Tučnou sumu peněz našli dva mladí Češi v Chorvatsku a zadělali si na pořádný problém. Tamní policie je totiž podezřívá z toho, že tašku v přepočtu s více než milionem korun nevrátili původnímu majiteli. Dvojice 27-letých Čechů je teď proto podezřelá z trestného činu zpronevěry. Značkovou tašku s pořádným balíkem peněz našli v pátek večer na zemi na chorvatském ostrově Losiň. V ní bylo přes 45 000 eur, v přepočtu asi 1 100 000 korun. V tašce byla také peněženka a další osobní věci majitele. Policie Čechy vypátrala, navíc zjistila, že už chybí asi 150 000 českých korun. A včera soud v chorvatské Rijece rozhodl o vzetí obou mužů do vazby. České ministerstvo zahraničí potvrdilo, že o případu ví a řeší ho. Víc informací ale momentálně neposkytuje. Podle chorvatských médií Češi tvrdí, že tašku našli náhodou a přisvojení peněz odmítají.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: V Peru se spustil nevídaný jev. Jihoamerická země zažívá kvůli šampionátu fotbalu něco, co se v ní nazývá Holan Boom. Rodiče se tam prostě zbláznili do jména norského fotbalisty Erlinga Holana a dávají svým dětem jeho jméno jako na běžícím pásu. V tamních porodnicích jsou teď stovky malých Erlingů Holan, teda konkrétně 468 mimen nese pouze příjmení tohoto 25-letého hráče, dalších 91 novorozenat se jmenuje rovnou Erling Holan a 4 uplakánci dostali celé jeho jméno, tedy Erling Braut Holan. Uvádí to Národní registr totožnosti. No a na závěr mám pro vás ještě počasí. Bouřky budou lokálně doprovázené přívalovým deštěm, hlavně v noci. Zpočátku taky kroupami kolem 2 cm a nárazy větru výjimečně kolem 20 metrů za sekundu. V noci bude oblačno až zataženo, občas s deštěm a místy i velmi silnými bouřkami. Meteorologové v průběhu úterního dne vydali výstrahy před vedrem, požáry a právě i před velkými bouřkami. Nejnižší teploty v noci dosáhnou 18 až 13. No a přes den ve středu bude na severovýchodě našeho území až zataženo, jinak bude oblačno až polojasno s teplotami do 28 stupňů.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Mám tu dvě čtyřskladbové desky. První patří našemu oblíbenému militaristickému Sabatonu a druhé obsahuje nahrávky Tyla Lindemana z Rammsteinů. Pocházejí z rozšířené a vylepšené verze Lindemanova solového debutu Zunge, která byla vydána letos v létě. A Sabaton a Till Lindemann jsou sice různé hudební koncepce, ale obě EP stojí za to. Sejdeme se s nimi večer v 11 na Rádio Rock Zoom.

0: Rychlý přehled zpráv na Rock Zone 105.9.
1: Babiš nadhodil téma Turkovy rezignace. Mladý Čech nepřežil pád do Rokle v Rakousku a cyklista Pogačar průběžně vítězí na Tour de France. Vítejte u dalšího rychlého přehledu zpráv s Bezvou. Pod Filipem Turkem se možná houpe židle. Premiér Andrej Babiš prohlásil, že pokud se ukážou pravdivé zveřejněné záběry z pondělní Turkovy nehody, měl by podle něj poslanec motoristů rezignovat na post vládního zmocněnce pro Green Deal. Předseda vlády řekl, že by havárii centra Prahy měla policie rychle vyšetřit. Agentuře ČTK pak sdělil, že o situaci mluvil s předsedou motoristů Petrem Macinkou. Opozice je ve svém pohledu ale ještě přísnější a volá po Turkově konci ve sněmovně. Zveřejněné záběry totiž ukázaly, že Turek předjížděl těsně před karambolem kolonu, a to v odbočovacím pruhu. Poté se střetl s nemocničním vozem, ze kterého vyšel se zraněním řidič. Auto zaměstnance nemocnice pak skončilo na střeše na kolejích. Zbraňová amnestie ukázala i mnohé raritní kousky. Třeba v Plzeňském kraji odevzdali lidé i více než 100 let starou americkou malorážku. To zaujalo i naši zpravodajku Kláru Fajstovou.
2: Kromě americké malorážky s unikátním systémem nabíjení přinesli v rámci půlroční zbraňové amnestie lidé na policii také britský sabopal používaný při pražském povstání v květnu 1945 nebo německou dvouhlavňovou signální pistoli. V kraji odevzdali celkem 417 zbraní a tisíce kusů střeliva. Klára Fajstová, Plzeňský kraj.
1: V rakouských horách zemřel další Čech. Stalo se to v areálu nedaleko po Stalmu u Salzburku. 23-letému mladíkovi se měla stát osudnou úterní turistická výprava. Při té se podle tamní horské služby hned na začátku výletu zřítil do Rokle. Na místo přivolaní záchranáři mohli už konstatovat pouze smrt. Jeho tělo posléze vyzvedli z místa za asistence policie. Ta teď ještě celou nešťastnou událost vyšetří.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Podněvolna do toho cyklisté na Tour de France zase šlápli a vítězem se stal obhájce prvenství Tadej Pogačar. Vrchařskou 10. etapu Tour de France vyhrál po sólovém úniku. Hvězdný slovinský cyklista díky tomu zvýšil náskok v průběžném pořadí už na 3 minuty a 630 vteřin a udělal další krok k třetímu vítězství na Tour za sebou a pátému celkově. 10. etapa staré dámy cyklisty v úterý zavedla mezi města Aurillac a Le Lioran. Trasa měří skoro 167 kilometrů, vede francouzským středohořím a účastníky nejslavnějšího závodu světa čekalo celkem 7 horských prémií. No a na závěr ještě počasí. V noci bude oblačno a zataženo na západě a jihozápadě Čech postupně polojasno. Čekat můžete ale i déšť, přehánky a místy dokonce silné bouřky. Nejnižší teploty v noci na středu 18 až 13. Středeční den potom bude o něco mírnější než úterní. Teploty vyšplhají mezi 23 až 28. V severovýchodní polovině území bude hlavně dopoledne až zataženo. A to s občasným deštěm, přehánkami anebo také silnými bouřkami. Jinak bude oblačno až polojasno.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Mám tu dvě čtyřskladbové desky. První patří našemu oblíbenému militaristickému Sabatonu a druhé obsahuje nahrávky Tyla Lindemana z Rammsteinu. Pocházejí z rozšířené a vylepšené verze Lindemanova solového debutu Zunge, která byla vydána letos v létě. A Sabaton a Till Lindemann jsou sice různé hudební koncepce, ale obě EP stojí za to. Sejdeme se s nimi večer v 11 na Radio Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Ceny pohonných hmot ve středu zase vzrostou. Taška s více jak milionem korun přivedla Čechy v Chorvatsku do vazby a novorozenci v Peru masově dědí jméno fotbalisty Holana. Je tady další rychlý přehled zpráv a s ním vás zdraví Bezva. Státem určované ceny paliv i ve středu porostou. Benzin oproti úterku zdraží o haléř na 41,89 Kč za litr. Litr nafty pak budou smět benzinky nabízet nejvýš za 39,34 Kč. To je asi o 15 haléřů víc než v úterý. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne v úterý zveřejnilo ministerstvo financí. Maximální ceny bude úřad určovat do konce tohoto týdne. Od příštího pondělí 20. července už se ceny benzinu a nafty začnou opět řídit trhem. Česká delegace byla na summitu NATO terčem vtipů. Tvrdí to slovenský prezident Peter Pellegrini. Podle něj lídři ostatních zemí nechápou, proč je oproti zvyklostem vedoucím delegace premiér Babiš a nikoli prezident Petr Pavel. Pellegrini atmosféru tureckého summitu NATO popsal v rozhovoru pro televizi TA3.
2: Nemyslím si, že bychom mali naskakovat na model České republiky, kde vláda se rozhodla, že změní dlhoročné tradice, které tu fungují 30 rokov. Funguje to v pořádku a na Slovensku nikdy problém na takýchto summitoch mezi prezidentem alebo vládou nebyl.
1: Andrej Babiš přitom atmosféru summitu líčil v nedělním videu odlišně. Podle premiéra se lídři divili, co prezident Pavel v Ankaře vůbec dělá. Předseda vlády to označil za ostudu. Babiš také odmítl prezidentův návrh na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů. Prý by na ně nebyl čas. Pražský hrad bude o spolupráci ale usilovat dál. Koordinaci nejvyšších ústavních činitelů považuje za důležitou. Tučnou sumu peněz našli dva mladí Češi v Chorvatsku a zadělali si na pořádný problém. Tamní policie je totiž podezřívá z toho, že tašku v přepočtu s více než milionem korun nevrátili původnímu majiteli. Dvojice 27-letých Čechů je teď proto podezřelá z trestného činu zpronevěry. Značkovou tašku s pořádným balíkem peněz našli v pátek večer na zemi na chorvatském ostrově Losiň. V ní bylo přes 45 000 eur, v přepočtu asi 1 100 000 korun. V tašce byla také peněženka a další osobní věci majitele. Policie Čechy vypátrala, navíc zjistila, že už chybí asi 150 000 českých korun. A včera soud v chorvatské Rijece rozhodl o vzetí obou mužů do vazby. České ministerstvo zahraničí potvrdilo, že o případu ví a řeší ho. Víc informací ale momentálně neposkytuje. Podle chorvatských médií Češi tvrdí, že tašku našli náhodou a přisvojení peněz odmítají.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: V Peru se spustil nevídaný jev. Jihoamerická země zažívá kvůli šampionátu fotbalu něco, co se v ní nazývá Holan boom. Rodiče se tam prostě zbláznili do jména norského fotbalisty Erlinga Holana a dávají svým dětem jeho jméno jako na běžícím pásu. V tamních porodnicích jsou teď stovky malých Erlingů Holan, teda konkrétně 468 mimen nese pouze příjmení tohoto 25-letého hráče, dalších 91 novorozenat se jmenuje rovnou Erling Holan a 4 uplakánci dostali celé jeho jméno, tedy Erling Braut Holan. Uvádí to Národní registr totožnosti. No a na závěr mám pro vás ještě počasí. Bouřky budou lokálně doprovázené přívalovým deštěm, hlavně v noci. Zpočátku taky kroupami kolem 2 cm a nárazy větru výjimečně kolem 20 metrů za sekundu. V noci bude oblačno až zataženo, občas s deštěm a místy i velmi silnými bouřkami. Meteorologové v průběhu úterního dne vydali výstrahy před vedrem, požáry a právě i před velkými bouřkami. Nejnižší teploty v noci dosáhnou 18 až 13. No a přes den ve středu bude na severovýchodě našeho území až zataženo, jinak bude oblačno až polojasno s teplotami do 28 stupňů.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Mám tu dvě čtyřskladbové desky. První patří našemu oblíbenému militaristickému Sabatonu a druhé obsahuje nahrávky Tyla Lindemana z Rammsteinů. Pocházejí z rozšířené a vylepšené verze Lindemanova solového debutu Zunge, která byla vydána letos v létě. A Sabaton a Till Lindemann jsou sice různé hudební koncepce, ale obě EP stojí za to. Sejdeme se s nimi večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: No, jestli jste očekávali nějaké ochlazení v noci, tak bohužel jak kde samozřejmě. 19 stupňů venku, máme středu, Egon slaví svátek, ale taky společně s ním ještě Jindřich. No a samozřejmě, protože je tady 6. hodina, no tak jdeme makat, no prostě. Je tu Ondra se mnou, hezký ráno.
1: Hezký ráno. Mám pro vás nějaký pozvánky, tak v Praze, třeba v Rýgráčích, dneska bude Michal Hrůza, kapela Hrůzy. Určitě zaskočte, pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: 3 muži se zranili při čištění plynového potrubí. Mason Greenwood opouští Olympique Marseille a Queens of the Stone Age mají nový single. 3 muži se zranili na Liberecku při čištění plynového potrubí. 2 zranění jsou těžká, stalo se to na louce u jednoho rodinného domu. Podle mluvčí policie došlo po natlakování plynového potrubí vzduchem k výbuchu a vylétnutí u závěry potrubí. Okolnosti výbuchu podle ní vyšetřují kriminalisté. Finanční příprava na stáří je pro řadu Čechů záhadou. Podle průzkumu agentury Ipsos polovina lidí očekává, že jim státní důchod nahradí přes 50% současného příjmu. Realita je ale v mnoha případech složitější.
3: Většina padesátníků nemá jasný finanční plán na důchod. Problém přitom není v tom, že by o životě v penzi nepřemýšleli. Často ale neví, kolik, jak a kam si rezervu správně ukládat, říká analytik agentury Ipsos Michal Straka.
4: Bohužel většinově týkáme ke spořícím účtům, což jako určitě není způsob zajištění na důchod. Tam je potřeba samozřejmě udělat si nějaký dynamičtější mix.
3: S finanční přípravou na důchod pomůže nový projekt České bankovní asociace s příznačným názvem Máš to spočítan. Radek Šalša za asociaci říká, že web zájemcům odpoví na klíčové otázky.
5: Si můžou spočítat to, kolik můžou čekat od toho státu, kolik jim bude chybět do jejich životního standardu, protože očekávání obecně v populaci je, že dostanou až 70% své průměrné mzdy, realita je kolem 40%.
3: Obecně podle odborníků platí, že čím dřív začneme spořit, tím menší částku musíme odkládat. Zároveň v čase můžeme očekávat vyšší zhodnocení našich vkladů. Vítek Zábranský.
1: 7 z 13 obětí nejtragičtějšího požáru na španělském území od začátku století je z Británie. Podle agentury AFP to oznámili v úterý večer úřady. Další 3 oběti pocházejí z Belgie a po jednom pak z Francie, Spojených států a Španělska. Požár na jihu země u obce Los Gallardos vypukl minulý týden a zničil na 7000 hektarů území.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Olympique Marseille prodal anglického fotbalového útočníka Masona Greenwooda do Fenerbahce. Turecký klub uvedl, že za 24-letého odchovance Manchester United zaplatí 39 milionů eur a podepsal s ním 4-letou smlouvu. Greenwood opouští Marseille po 2 letech, během nichž nastřílel v současných zápasech 48 gólů. V úvodní sezóně se s 21 brankami podělil o korunu krále střelecké francouzské ligy. Queens of the Stone Age se vracejí s novým singlem Easy Street. Psychedelická svižná skladba představuje první nový materiál Joshe Homea od roku 2023, kdy vyšlo jejich 8. studiové album In Times New Roman. Kapela písně poprvé představila živě loni na podzim během turné Catacombs. Easy Street se následně stala pravidelnou součástí koncertního setlistu a rychle si získala oblibu fanoušků. Dnes vydali oficiální studiovou verzi skladby prostřednictvím vydavatelství Matador. Klidná, ale zároveň lehce syrová nahrávka stojí na akustické kytaře a psychedelických syntetizátorech, přičemž nechybí ani jízlivý humor. Dnes už bude v severozíchodní polovině území, zejména v odpoledních hodinách oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty nám pořád můžou vystoupat k 28 stupňům.
0: Ještě hodíme dopravu nějakou, 32. kilometr D8 na Prahu, bacha, je tam havarovaný osobní auto. Kolona tam je a ta už má přes 2 kilometry. Pojďme na 2-kilometrovou kolonu ve východní části okruhu před sjezdem na Běchovice v Praze, to je do Štěrbohol kvůli zúžení. No a ještě 2 osobní auta v Bezručově ulici v Chomutově. Pěkný ráno.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Tak se podíváme, jak se jede aktuálně v tuhletu chvíli, tak dejte si pozor na trase z Bystřice pod Hostýnem. Je to na Vsetín, odbočka na Rajnochovice, osobní auto do stromu. Jinak samozřejmě jděte opatrně, jinak příjezd do Prahy po D7 směrem od Chomutova kvůli dopravnímu omezení u letiště 2-kilometrová kolona. Ještě pojďme na D3, 73. kilometr od Tábora na Benešov, je tam poruchaný auto.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rockzone.
2: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti.

0: Vlastně Kiss i Hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
1: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
7: Nekompromisní rok. Škvoři naživo. Už příští týden na Radio Rockzone. Dejte si přímej přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Nalaďte si Rockzone v pátek večer 24. července. Škvoři naživo jen pro Radio Rockzone.
8: Hit sezóny na Radio Rockzone.
9: No a my si dáme Strokes 6.19. Pěkný ráno.

A je to jasný, dneska řada lidí odcestuje do Ostravy, protože startují Colors of Ostrava. No a k tomu navazujou i další kapelky, že jo? Tak třeba...

0: A zítra startuje další festival, to bude ve Vizovicích, Masters of Rock, tam taky kapelky, Halloween, Rasmus, In Flames, Arch Enemy. Na celý festival uzavře právě Marilyn Manson. Jdeme za fotbalem.
1: Fotbalový šampionát na rádiu Rock Zone.
2: Fotbalové mistrovství světa má prvního finalistu. O zlato si zahraje Španělsko, které porazilo Francii 2-0. O svůj druhý titul budou bojovat po 16 letech. Ve svém dosud jediném finále zdolali Nizozemce. V neděli se utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci nebo Angličany. Jejich souboj je na programu dnes od 21 hodin našeho času. Francouzi si v sobotu s poraženým mužstvem zahrají o bronz.
0: No a já jsem fandil Francouzů. No. Já bych prostě nemohl sázet, protože já bych prosázal. Guano Apes na Radio Rock Zone, pěkný ráno, 6.31.

0: Tak počasí vyšlo, ale jak kde, ty předpovědi o nějakých hrůzách se nenaplnily, což je vlastně v podstatě dobře, ale rozebereme počasí za chvilku.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Teď pojďme na silnice, tak samozřejmě kolony už máme na jižní spojce ve směru na Barrandovský most. To samý vás čeká na Kbelské, na Zlínsku, při průjezdu Žlutavou, bacha, jsou tady záchranné složky u nehody 3 osobních aut, jezdí se Kyvadlově. Na Přerovsku sjezd z hlavního tahu od hranic na Lipník nad Bečvou, tady taky nehoda 2 osobních aut.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: No jak to bude s tím počasím dneska, tak aktuálně ty teploty jsou kolem těch 18-20 stupňů, maxima dneska 23-28, na jihu Moravě to může být 30, ale v severovýchodní polovině území bude zejména v dopoledních hodinách oblačno až zataženo, místy ještě s občasným deštěm a taky bouřkami, ojediněle silnými, jinak bude oblačno až polojasno. Tak pojďme na další muziku, mám tu Pretty Reckless.
2: Mám tu 2-4 skladbové desky. První patří našemu oblíbenému militaristickému Sabatonu a druhé obsahuje nahrávky Tyla Lindemana z Rammsteinů. Pocházejí z rozšířené a vylepšené verze Lindemanova solového debutu Zunge, která byla vydána letos v létě. A Sabaton a Till Lindemann jsou sice různé hudební koncepce, ale obě EP stojí za to. Sejdeme se s nimi večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak Jindřich Egon slaví svátek 6.47. Pěkný vám ráno ve středu 15. července. No a kdybyste náhodou šli dneska přes Kampu, tak tam se až do 19. tedy do neděle bude konat francouzský trh. Tak si dejte nějakou francouzskou specialitu. No, my jsme si dali Black Sabbath, přidám ještě Killers, Van Halen, no a za chvíli jsme tady s dalším zpravodajstvím. Tak pěkný ráno.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No a protože vám sledujeme dopravu, tak se taky podíváme, jak se jede, Lenko.
2: Čau Mišáku, hezké ráno. Na východní části Pražského okruhu ve směru na Smíchov u Běchovic pracují silničáři a kolona je od Černého mostu. Silný provoz očekávejte na příjezdech do Kbelské, od Novopatské i od Cínovecké. A omezení vás zdrží také na D7 na příjezdu do Prahy od Chomutova u letiště. Z Global Assistance, Lenka.
0: A včera to bylo peklo, tak doufám, že to nebude stejný jako včera. Dneska na dálnici D35 je to sjezd na Přáslavice. Od Olomouce na Ostravu havarovalo osobní auto. Kolona se zatím netvoří, ale co není teď, může být za 2-3 minuty. Na Zlínsku je to průjezd Žlutavou, 3 osobní auta a jsou tu záchranné složky. A ještě na Přerovsku sjezd z hlavního tahu od hranic na Lipník nad Bečvou, tady 2 osobní auta.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
8: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
9: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
10: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
11: S Rock Zonem na DABu i na Deštnou se vyhrabu.
12: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: taky umějí, panečku Van Halen. No, pojďme, 6.58, máme středu a svátek, jak už jsem tady dneska říkal jednou, ale možná jste se teďka probudili, má Jindra a taky Egon. Všechno nejlepší. Je tu Ondra, hezký ráno.
1: Krásné ráno, pozvu vás v Plzni, v Zachspabu bude Vltava, nebo třeba v Praze v Rokaféčku Eric Johnson. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Z vody die je kaše. USA se chystá na další útok proti Iránu a tenistky Krejčíková a Valentová zvládly úvodní kolo v Aténách. Čtvrtina Česka vadne. Řeky kvůli suchu vysychají. Zelená apokalypsa je například v řece Die. Voda mizí a kyslík žerou synice. Ze stojící kaše museli včera ryby zachraňovat hasiči. Sucho ale netrápí jen rybáře, ale také zahrádkáře a zemědělce. Na čtvrtině území je vlhkost v půdě pod 10%. To znamená, že rostliny nemají odkud brát vodu a vadnou. V posledních 10 dnech sice zapršelo, ale jen lokálně. Situaci příliš nevylepší ani bouřky, jsou jen lokální a prudké, proto spíše škodí. Obchodníci na karlovarském filmovém festivalu hřešili. Kontroloři například odhalili, že prodávají alkohol mladistvým. Špatně pro stánkaře dopadlo přes 40% kontrol. Mluvčí obchodní inspekce František Kotrba dodal, že byla čtvrtina obchodníků nepoctivá.
3: Většinou se jednalo o nedodržení deklarované míry nápoje nebo o hmotnosti pokrmu či neumožnění spotřebiteli ověřit si správnost podávaného množství, protože prodávající neměli k dispozici úředně ověřená měřidla.
1: Celkem inspektoři provedli na karlovarském filmovém festivalu téměř 120 kontrol. Spojené státy příští týden v Iránu zaútočí na mosty a elektrárny, pokud Teherán neuzavře do té doby se Spojenými státy dohodu. Dnes to podle agentur řekl americký prezident Donald Trump při vystoupení na stanici Fox News. Dodal, že američtí představitelé v úterý vedli s iránskými zástupci rozhovory. Americké síly útočí na Irán v posledních dnech, což je podle Washingtonu reakcí na iránské údery na lodě v Hormuzském průlivu. V úterý americká armáda oznámila obnovu námořní blokády na iránské přístavy.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Českým tenistkám se vstup do soutěže v Aténách vydařil. Barbora Krejčíková potvrdila roli nasazené trojky a porazila ve dvou setech Bulharku Viktorii Tomovovou. V druhém kole se utká s Monetovou z Francie. Nezaváhala ani turnajová sedmička Tereza Valentová, která zdolala Belgičanku Sofii Kustolasovou. V dalším kole se střetnou s běloruskou Sasnovičovou. Potvrzeno, Tomáš Vartecký je zpět, nové album Kurtizán pokřtí Tomáš Hajíček. Kurtizány z 25. Avenue dokončili po 6 letech nové album. Desku My z konce světa pokřtí 6. prosince v pražském Lucerna Music Baru, kde odehrají první samostatný koncert po dvouleté pauze. Kmotrem alba a jedním z hostů bude frontman Krucipisku Tomáš Hajíček. Kapela se vrací v trojici Tomáš Vartecký, baskytarista Jan Ruprich a bubeník Marek Macháček. Na novince se všichni tři podíleli také pěvecky. Hájíček s nimi natočil skladbu Kruci kurva kluci, která už názvem propojuje obě kapely. Album vyjde na CD i vinilu. Dnes už v severovýchodní polovině území bude zejména v dopoledních hodinách oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Ojediněle můžou být i silné bouřky. Teploty se nám budou pohybovat někde mezi 20 až 28 stupni.
0: No a my si dáme dopravu, tady rezonuje teďka ta Turkova nehoda, tak jeďte prosím vás podle toho, jak je značená komunikace a křižovatky. Na Karvinsku Havířov, pozor, dlouhá třída na křižovatce s Matuškovou. Dvě osobní auta, no a ještě pojďme mezi Kladnem a nájezdem na D7 u Buštěhradu. Tady pozor, policie a záchranáři u dopravní nehody. Takže omezení.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Tyler Madrdown a Queenie samozřejmě.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No, jak to jede? Tak Lenko.
2: Čau Mišáku, hezké ráno. V Michli v Ohradní ulici u křižovatky s Bárovou bourala dvě osobní auta. Na D7 na příjezdu do Prahy z Kladna a Slaného u letiště je omezení a dojíždí se do kolony na 3. kilometru. Fronty jsou na pražském okruhu v obou směrech před Ořechem. Na východní části pražského okruhu ve směru na Smíchov pojíždí kolona od Černého mostu do Štrbhol. A zdržení očekávejte na příjezdech do Blbské, od Novopatské i od Cínovecké kvůli omezení. Global Assistance, Lenka.
0: Pozor, D35, je to od Lipníku nad Bečvou směrem na Olomouc. Po nehodě u středových svodidel je osobní auto. No a na Světovsku u Suché ve směru na Litomyšl, tady havárie dodávky.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
4: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: S Rockzonem na Dabu i na Boubínce vyhrabu.
11: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Jinak jsou známky o tom, že už v Číně byl vynalezen fotbal. Říkalo se mu Čuty, možná právě proto Čutana. 7.30 jdeme na fotbal.
1: Fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
0: Ondra, hezký ráno.
2: Hezké ráno. Trenér Didier Deschamps uznal, že francouzští fotbalisté byli v neúspěšném semifinále mistrovství světa proti Španělsku o krok pozadu. Podle něj porážka 0-2 jeho hráče zdrtila, jelikož měli ty nejvyšší ambice. Francie před 8 lety pod Deschampovým vedením dokráčela k druhému zlatu v historii v roce 2022 podle v závěrečném souboji na penalty Argentině. Na letošním turnaji pomýšleli na třetí finále po sobě, což se v dějinách světových šampionátů povedlo jen Brazílii a Německu.
0: Tak je AR 7.30, pěkný ráno, za chviličku se podíváme na dopravu a taky si dáme nějakou víkendovou pozvánku.

0: Tak my se jdeme taky podívat na to, co se kde děje o tomto víkendu, protože tady mám pro vás nějaké pozvánky na nějaké akce, takže juknem na to, co se kde děje. I letos se můžete těšit na tradiční sklářské a pivní slavnosti v Harachově. Výběr hudby bude opět pestrý, pořadatelé pevně doufají, že si vyberete den oblíbený žánr. Jinak harachovské pivo opět poteče proudem, bude tady dobrý jídlo, navštívit budete moct samozřejmě tvořivou dílnu, zkusit vyhrát něco v pivních soutěžích, ano, to je naše české, že? No a nebo třeba si vyzkoušet i foukání skla. Tak to je akce na sobotu. V sobotu taky se ikonická Vysočina Arena v Novém Městě nad Moravě stane centrem silniční cyklistiky. V rámci seriálu Road Classic čeká účastníky nový závod, který nabídne jízdu po uzavřených silnicích v barevném prostředí Žďárských vrchů. No a pak tady mám ještě jednu, a to bude hudební. Revivalový festival do Králova dvora míří a na letní scéně zámku v Králově dvoře se v rámci dalšího ročníku kulturního léta představí v sobotu revivaly populárních rockových a popových kapel. Vystoupí třeba Kabát Revival, West Plzeň, Bon Jovi, Petra Poláčka nebo taky třeba Mackie Tribute. Festival začne ve 20 hodin a občerstvení tady bude taky.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No a jak to vypadá v dopravě, tak samozřejmě už kolony máme, ne, že nemáme. U Dolní ulice v Praze pozor na křižovatce v Hodkovičkách, dvě osobní auta blokují dopravu. V Českých Budějovicích tady pozor směrem na Písek, havarovalo osoba s nákladním. No a ještě D35 z Olomouce na Lipník, tady poruchaný auto na krajnici, je to 281. kilometr.
2: Mám tu dvě čtyřskladbové desky. První patří našemu oblíbenému militaristickému Sabatonu a druhé obsahuje nahrávky Tyla Lindemana z Rammsteinů. Pocházejí z rozšířené a vylepšené verze Lindemanova solového debutu Zunge, která byla vydána letos v létě. A Sabaton a Till Lindemann jsou sice různé hudební koncepce, ale obě EP stojí za to. Sejdeme se s nimi večer v 11 na Rádio Rock Zone.

0: Robert William Gary Moore, známý spíš jako Gary Moore, to je, nebo byl vlastně v podstatě irský bluesrockový kytarista. Už jako 11letý začal hrát na kytaru a teď mě tak napadá, já jsem si vzpomněl, že když se řekne Gary Moore, já se okamžitě vybaví super věc Still Got the Blues. Váň, jak to máte vy? Co se vám vybaví za skladbu, když řeknu za chviličku Faith No More? Trefíte se?
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Teda, jestli se trefím já, protože jednu skladbu hned mám pro vás za chviličku, ale teď pojďme opět na silnice. Mám tady pro vás nějaké upozornění, co se děje v Praze na silnicích. No a s tím přichází samozřejmě Lenka.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Zdržení očekávejte na příjezdech do Blbské, od Novopatské i od Cínovecké. V Praze 4 v Udolní ulici poblíž křižovatky s ulicí v Hodkovičkách se srazila dvě osobní auta. Očekávejte silnější provoz. Kolony také na východní části a Pražského okruhu ve směru na Smíchov. Popojíždí tady kolona od Černého mostu do Štěrbohol. A zdržení očekávejte taky na příjezdu do Prahy z Kladna a ze Slaného u letiště. Tady je omezení a dojíždíte do Koloni na 3. kilometru. Z Global Assistance Zdenka.
0: Ústí nad Labem, Jateční ulice na křižovatce s textilní dvě dodávky.
1: Dobrý rok a doprava. To jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
9: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Normálně se tady bavíme o chlastu. Teď před 8 hodinou raní se tady bavíme o chlastu. No, v každém případě začínají festivaly, že jo, samozřejmě. Takže Colors of Ostrava už dneska vypuká. Jste zváni, kam jste zváni dál, tak to vám řekne samozřejmě Ondra. No a já jen připomenu, že máme kolikátýho? Máme 15. což znamená, že čtvrtina prázdnin je v ráno.
1: Krásný ráno, než vás někam pozvu, tak my se sice bavíme o chlastu, ale jako dva praví gentlemani víme, že gentleman nepije před polednem, takže nás se to samozřejmě netýká něco takového.
0: A gentleman nepije v práci, že?
1: A přesně tak. V Praze v Rýgráčích bude Michal Hrůza, kapela Hrůzy. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Na jihu Čech se může pohybovat velká šelma. Nový web pomůže Čechům se spořením na stáří a fotbalisté Španělska zneutralizovali Francii. Na jihu Čech se může pohybovat velká šelma. Zvíře včera podle serveru TNCZ nahlásila na Českobudějovicku žena, která tvrdila, že ho viděla v poli u silnice. Jeho výskyt v okolí zatím úřady nepotvrdili. Policie ale zdůrazňuje, že pokud zvíře někdo zahlédne, rozhodně by se k němu neměli přibližovat. Podle popisu jde o černou velkou šelmu s kulatýma ušima. Pokud ji někdo uvidí, má volat linku 158. Češi podceňují spoření na důchod. Více než 3/5 lidí po 50 nemají finanční plán, jak si v penzi udržet životní úroveň. Ukázal to výzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Mnoho lidí před důchodovém věku spoléhá na to, že si vystačí se starobní penzí od státu a nemají představu, kolik peněz budou dostávat a potřebovat. Analytik Michal Straka potvrdil, že s myšlenkami na stáří začínáme pozdě.
3: Až potom, když vidí ty lidi ta čísla jako taková, přesně protože spočítalo si to jenom třeba 7% lidí. Když potom ty lidé dostanou přesná čísla, kolik vlastně budou dostávat, jak ten pokles velký bude, tak nastane trošku panika a začínají s tím něco dělat. Takže víme, že to jako problém je, ale jak říkám, kolem toho 45. až se aktivizuje většina lidí.
1: Česká bankovní asociace proto spustila projekt s názvem Máš to spočítaný. Cílem nové webové platformy je pomoci lidem připravit se finančně na období v důchodu. Německé dráhy se za letošní první pololetí staly cílem sabotáže ve 2200 případech, napsal bulvární deník Bild. Jde o krádeže, žhářství nebo vandalismus. Takových případů je letos v porovnání s prvními 6 měsíci loňského roku o 7% více. Poslední takový incident se zřejmě stal v noci na úterý. Po požáru elektrického rozvaděče byla uzavřená trať mezi Hamburkem a Cuxhavenem. Hořelo v technické budově u železničního přejezdu v obci New Wilmsdorf nedaleko Hamburku.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Favoriti na mistrovský fotbalový titul jsou ze hry. Francie padla v semifinále se Španělskem 0-2. Zahraje si tak v sobotu o 3. místo. Španělům se může povést to též, co v roce 2010, kdy ovládli světový šampionát coby úřadující evropští mistři proti Nizozemsku. Na svého soupeře si ale musí ještě počkat. Semifinále mezi Argentinou a Anglií proběhne dnes od 21 hodin našeho času. O titul světového šampiona se bude hrát v neděli. Queens of the Stone Age se vracejí s novým singlem Easy Street. Psychedelická svižná skladba představuje první nový materiál Joshe Homea od roku 2023, kdy vyšlo jejich 8. studiové album In Times New Roman. Kapela píseň poprvé představila živě loni na podzim během turné Catacombs. Easy Street se následně stala pravidelnou součástí koncertního setlistu a rychle si získala oblibu fanoušků. Oficiální studiovou verzi skladby vydali prostřednictvím vydavatelství Matador. Klidná, ale zároveň lehce syrová nahrávka stojí na akustické kytaře a psychedelických syntetizátorech, přičemž nechybí ani jízlivý humor. Dnes už bude v severovýchodní polovině území, zejména v odpoledních dopoledních hodinách, oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm. Nejvyšší teploty 28 stupňů.
0: No a ještě se podíváme na dopravu, tak ještě kolony samozřejmě máme a kolony budou dlouho, tedy jako fakt než to utichne. Nicméně mám tady ještě bouračku ve Vesci, Vestecká ulice, poblíž křižovatky s Vídeňskou, překáží převrácený návěs traktoru. Do čeho asi narazil?
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: to jako s jídlem. Někdo nerad vepřový, někdo nerad kuřecí, někdo nerad YouTube. Já je třeba mám rád, protože to je taková pohodovka. A nad těma textama, které jsou víceméně politický, tak nějakým způsobem si s tím nelámu hlavu. Nicméně po 9 letech slibují YouTube novou desku. Uvidíme, kdy vyjde, ale už představili první single, který se jmenuje Street of Dreams. No a možná jste někde už zaregistrovali tuhle informaci a jste si možná poslechli tu skladbu. No, nicméně, album vydali Vypsaná fixa, celkem příjemná deska taky a jdeme na příjemnou dopravu.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Samozřejmě v Praze kolony, ale nejen v Praze, oni je to ve všech větších městech, protože spousta komunikací křižovatek se opravuje. Jak to vypadá, Lenko, teďka?
2: Čau, Myšáku, hezké ráno. Na Praze západ ve Vesci, ve Vestecké ulici poblíž křižovatky s Vídeňskou překáží převrácený návěs traktoru. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. V Praze jsou ucpané příjezdy k letišti kvůli omezení, a to jak ve směru z Prahy, tak i ve směru od Chomutova. Zdržení očekávejte na příjezdech do Kbelské, od Novopatské i od Cínovecké. Kolony v obou směrech jsou na Pražském okruhu před Ořechem. A v Praze jsou ucpané i další hlavní tahy, třeba Štěrboholská, jižní spojka ve směru na Smíchov, nebo Strakonická ve směru do centra a Liberecká do Holešoviček. Z Global Assistance, Lenka.
0: Liberecká do centra, kolona už od sjezdu na Březině Ves, takže tam bacha. Je tam před sjezdem na Střížkov v koloně osobák s nákladňákem, takže blokovaný jeden pruh. No a ještě jižní spojka před Barandovským mostem směr na Smíchov. Jsou tam v koloně taky dvě osobní auta, blokují provoz, takže dlouhá kolona.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Raději už tam bude.
5: Přestaň. Štěl mě vedro.
1: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
1: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Jurkofest, letní scéna, hudební minifestiválek v Jílovému Prahy. 18. července vystoupí Krajina Row, Jiří Maršiček Trio, Jan Spálený a 100 zvířat. Lístky v předprodeji na goout.net.
7: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
9: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Birmingham, Glasgow, Cardiff, Londýn, Manchester, to je turné, který si ke sebě jen projedou tak trošku jakoby tyhle města s kapelou Vaccines, ale pozor, na 4. října připravují vydání nového alba a tak se na to možná někteří taky těší. Vy se těšte na Ozzyho Osborna, teď pro vás máme sportovní informace, podíváme se na šampionát. 8.29.
1: Fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
2: Dalším trenérem, který po mistrovství světa skončil na lavičce svého týmu, je dosavadní kouč fotbalistů Haiti Sebastián Migné. Národní svaz této karibské země oznámil, že 53-letý Francouz odchází po vzájemné dohodě. Při své druhé účasti na mistrovství světa po roce 1974 prohrálo Haiti ve skupině 0-1 se Skotskem, 0-3 s Brazílií, 2-4 s Marokem a do play-off nepostoupilo.
1: Radio Rock Zone.
0: My postupujeme dál, Tom Petty, Heartbreaker, venku teplota kolem 20 stupňů.

0: Tak dneska s váma ještě Saša, takže jestli máte nějaký hudební tip, tak si klidně pište na song@rockzone.cz a my pojďme na silnici.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Aktuálně vážná dopravní nehoda na pomezí Buštěhradu a Lidic na Kladensku. Pozor, srazily se tam dva autobusy a zasahuje tady záchranná služba. Jsou tady zranění, takže počítejte s komplikacemi právě v tuhletu chvíli. A mám tady už čerstvou informaci, silnice je neprůjezdná, je tam uzavírka, takže počítejte s komplikacemi. Jak to vypadá dál? D11, 38 km na Prahu, je tam poruchaná dodávka. No a ještě D1 z Vyškova na Brno v koloně v levém jízdním pruhu na 208 km. Tři osobní auta.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Jaké bude počasí dneska? Tak teď se nám tady trošičku rozsvítilo sluníčko, nicméně mělo by být polojasno, ojedinělé přehaňky nebo bouřky a teploty na jihu Moravy 30, jinde 23 až 28 stupňů.
2: Mám tu dvě čtyřskladbové desky. První patří našemu oblíbenému militaristickému Sabatonu a druhé obsahuje nahrávky Tyla Lindemana z Rammsteinů. Pocházejí z rozšířené a vylepšené verze Lindemanova solového debutu Zunge, která byla vydána letos v létě. A Sabaton a Till Lindemann jsou sice různé hudební koncepce, ale obě EP stojí za to. Sejdeme se s nimi večer v 11 na Rádio Rock Zone.

0: Tak Rainbow mi udělej takovou pomyslnou tečku za tím dnešním vysíláním, protože s váma už za chviličku Saša.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Připomenu, na pomezí Buštěhradu Liděc na Kladensku se srazily dva autobusy. Jak tady mám, tak záchranná služba ošetřovala 12 zraněných. Komunikace je tam uzavřena. Jak to vypadá dál na dalších silnicích? V Praze sleduje provoz Lenka.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Nehoda komplikuje dopravu v Dolních Měcholupech v ulici Kutnohorská u křižovatky s ulicí k Dubečku. Dlouhé kolony jsou po obou směrech. Hodně ucpaná je jižní spojka ve směru na Smíchov od sjezdu na Krč až do Blízké. Ve Strahovském tunelu ve směru Stroj na Smíchov překáží nehoda. Regulují provoz v tunelech a kolony, očekávejte na vjezdech do tunelů. V Praze jsou ucpané i další hlavní tahy, třeba Štěrboholská spojka nebo Liberecká a Strakonická. Global Assistance, Lenka.
0: Komplikace taky provoz silnej je na křižovatce Vypich a je to kolony vozidel jak od Motola, tak k Motolu. Lomoucko mezi Holicemi a Nemilany, dvě osobní auta. Náchodsko mezi Červenou horou a Žernovem, dvě osobní auta. Průjezda komunikace je tady Kivadlově. Nitéřský den ze Sašou zítra.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus@výfuky.cz.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny révy vinné bílé bezsemené v Byla klubu za 34,90 a máslo 250 gramů v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Kofr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Dáváte si muziku na tělo stále, ladíte rádio Rockzone v čase 8.59. Krásný a pohodový ráno vám od mikráku přeje Alexandra Ptáčková. Dneska středa 15. červenec, Jindřichové slaví svátek. No a před náma samozřejmě až do 14:00 pořad Objednej si svůj song, tak přemýšlejte, dumejte a pokud budete mít nějaký hudební přání, tak si o něj samozřejmě pište na song@rockzone.cz a můžete i volat na 255 700 707, to v případě, že byste se mnou chtěli prohodit nějaký slůvko. V opačném případě si poslechněte Ondru, který přichází s další náloží čerstvých informací. Krásné ráno.
1: Hezký ráno. Všem, co jste měli to štěstí, že jste mohli teď stávat, tak pokud večer budete mít chuť zaskočit na nějaký koncert, tak v Praze v Rockcaféčku bude Eric Johnson nebo třeba ve Fóru Karlín Kraftwerk. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: U Lidic na Kladensku havaroval autobus, požár ve Španělsku má 13 obětí a Mason Greenwood opouští Olympique Marseille. U Lidic na Kladensku dnes ráno havarovaly dva autobusy pražské integrované dopravy. Záchranáři ošetřili 12 lidí, jedna žena má střední těžké zranění, vrtulníky přepraví do ústřední vojenské nemocnice v Praze. Další zranění jsou lehčí, jedná se o úrazy rukou, nohou a odřeniny, řekla ČTK mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková. Silnice první třídy 61 je uzavřená, okolnosti nehody policisté vyšetřují. Vozy se srazily u odbočky na Lidice před 19:00. Finanční příprava na stáří je pro řadu Čechů záhadou. Podle průzkumu agentury Ipsos polovina lidí očekává, že jim státní důchod nahradí přes 50% současného příjmu. Realita je ale v mnoha případech složitější. Pokračuje Vítek Zábranský.
3: Většina padesátníků nemá jasný finanční plán na důchod. Problém přitom není v tom, že by o životě v penzi nepřemýšleli. Často ale neví, kolik, jak a kam si rezervu správně ukládat, říká analytik agentury Ipsos Michal Straka.
4: Bohužel většinově týkáme ke spořícím účtům, což jako určitě není způsob zajištění na důchod. Tam je potřeba samozřejmě udělat si nějaký dynamičtější mix.
3: S finanční přípravou na důchod pomůže nový projekt České bankovní asociace s příznačným názvem Máš to spočítan. Radek Šalša za asociaci říká, že web zájemcům odpoví na klíčové otázky.
5: Si můžou spočítat to, kolik můžou čekat od toho státu, kolik jim bude chybět do jejich životního standardu, protože očekávání obecně v populaci je, že dostanou až 70% své průměrné mzdy, realita je kolem 40%.
3: Obecně podle odborníků platí, že čím dřív začneme spořit, tím menší částku musíme odkládat. Zároveň v čase můžeme očekávat vyšší zhodnocení našich kladů.
1: 7 z 13 obětí nejtragičtějšího požáru na španělském území od začátku století je z Británie. Podle agentury AFP to oznámili v úterý večer úřady. Další 3 oběti pocházejí z Belgie a po jednom pak z Francie, Spojených států a Španělska. Požár na jihu země u obce Los Gallardos vypukl minulý týden a zničil na 7000 hektarů území.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Olympique Marseille prodal anglického fotbalového útočníka Masona Greenwooda do Fenerbahce. Turecký klub uvedl, že za 24-letého odchovance Manchesteru United zaplatí 39 milionů eur a podepsal s ním 4-letou smlouvu. Greenwood opouští Marseille po 2 letech, během nichž nastřílel v soutěžních zápasech 48 gólů. V úvodní sezóně se s 21 brankami podělil o korunu krále střelců francouzské ligy. Potvrzeno, Tomáš Vartecký je zpět. Nové album Kurtizán pokřtí Tomáš Hájíček. Kurtizány z 25. Avenue dokončili po 6 letech nové album. Desku My z konce světa pokřtí 6. prosince v pražské Lucerna Music Baru, kde odehrají první samostatný koncert po 2leté pauze. Motrem alba a jedním z hostů bude frontman Krucipisku Tomáš Hájíček. Kapela se vrací v trojici Tomáš Vartecký, baskytarista Jan Ruprich a bubeník Marek Macháček. Na novince se všichni 3 podílejí také pěvecky. Hájíček s nimi natočil skladbu Kruci kurva kluci, která už názvem propojuje obě kapely. Album vyjde na CD i vinilu. Dnes už bude na severovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy přehánky anebo také bouřky. Nejvyšší teploty 28 stupňů.
0: Dobře, tedy Ondro, díky moc. No a my se pojďme pustit do pořadu Objednej si svůj song. Song@rockzone.cz 255 700 707. No a než vám prozradím, co vám za malou chvíli zahraju, podíváme se taky na silnice.
2: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Co se děje v čase 9.04? Koukám, kde je nahlášená nějaká bouračka na Českobudějovicku na výjezdu z Římova směrem na Velešín. Havaroval osobák s nákladňákem, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, tak s tím počítejte. No a v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov bourali dvě osobní auta. Tady se připravte na další zdržení. No, komplikace i na Poříčí, tady v metropoli, kde se střetl osobák s tramvají, takže počítejte na místě s omezením provozu a hlavně projíždějte opatrně. Třeba ve společnosti kapela Rammstein, Tři ségry, anebo Nightwish. Krásný ráno.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ano, prosím, pěkně, 9 hodin, 19 minut a na drátě Lenka, která ví, jak to jezdí, čus.
2: Ahoj, Sašo, hezké dopoledne. V ulici Na Poříčí se střetlo osobní auto s tramvají. Počítejte s omezením a se zdržením. V Praze jsou ucpané příjezdy k letišti kvůli omezení, a to jak ve směru z Prahy, tak i ve směru od Chomutova. Zdržení očekávejte na příjezdech do Belské, ve směru od Novopatské i od Cínovecké. Kolony v obou směrech jsou na Pražském okruhu před Ořechem a na Městském okruhu regulují provoz kvůli dřívější nehodě ve Strahovském tunelu. Očekávejte i tady zdržení. Z Global Assistance, Lenka.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Děkujeme moc, no a mrkneme se, jak to bude dneska s počasím vypadat. Pokud jste ještě nevypluli z domova, tak se příliš neoblíkejte. Nejvyšší denní teploty mají došplhat až k 28. Na severovýchodě, tedy teď v dopoledních hodinách, čekejte spíš oblačno, zataženo sem tam nějaký dešť nebo přeháňku, může i zabouřit. Bouřka může být i silná, tak uvidíme. Jinak po celé republice oblačno až polojasno, opět sem tam přeháňka nebo bouřka. No a ráno v Čechách mlhy, to už máme za sebou, 23 až 28 stupňů, to jsou denní maxima, to jsou asi podstatné informace pro vás. Co si dáme dál za muziku tady na Rock Zone, budou to Muse, dáme si je naživo, ještě předtím ale Robert Plant, nebo skvělá partička Marmouzec.
0: Radio Rock Zone. Už 23. července startuje v Liberci 32. ročník legendární Benátské s Impulzem. Těšte se na 5 stagí, zbrusunovou relax a zábavní zónu, skvělé jídlo, pití a hlavně line-up, který vás nenechá sedět. Dorazí světový rockset i domácí a slovenská špička jako Lucie. Činasky, Škvor, Horký žeslíže, David Koller, Dr. Pepe a dalších více než 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Už tam budem?
8: Nech toho.
7: Později už tam budem.
8: Přestaň, chtí mě vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
11: Polední devadesátky. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Mrkneme na to, máme 5:56, k tomu opatrně v Praze v Hloubětině na Poděbradský ve směru na Vysočany před křižovatkou s ulicí pod Turnovskou tratí došlo ke střetu dvou osobáků. V místě počítejte s nějakou tvorbou kolon. Ve Stodůlkách, potom v Bucharově u křižovatky s Nárožní havarovaly taky dvě osobní auta, na místě blokovaný jeden pruh, počítejte v těchto místech se zdržením. No a přesuneme se ještě aspoň na moment do Hradce. Ve Střelecký u křižovatky s Rašínovou třídou směrem k nemocnici se srazily taky dvě osobní auta, po nehodě blokují jeden jízdní pruh. Zdržení je ale nárazový.
0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Nabídka je dneska opravdu bohatá. Mrkněte se sami na rockzone.cz do sekce Club Life nebo na naše sítě. Já musím připomenout, že dneska startuje festival Colors of Ostrava v Dolních Vítkovicích. Užijete si jako vrcholidné třeba partičko s Kangenensí a samozřejmě mnoho z vás míří na 21 Pilots. Jako alternativu pro ty, co nejedou na Colors, můžu nabídnout tady v Praze v Rýgráčích Michala Hrůzu a kapelu Hrůzy, protože tam 100% zazněj pecky jako Zakázaný uvolnění nebo Zítra mám, ale taky věci z nového alba Kouzlo samoty, který vyšlo na konci minulého roku. Navíc, jestli máte doma malýho rockera nebo malýho muzikanta a je mu méně než 10 let, tak bude mít vstup zadarmiko. No a ještě vám nabídnu jednu záležitost. Susan Vega, americká zpěvačka, písničkářka a taky jedna z nejvýznamnějších skladatelek své generace, se dneska představí v Arše. A nejenom, že zahraje takový průřez svojí kariérou, ale taky přinese nový pecky z alba, nejnovějšího alba, který myslím, jestli si to dobře pamatuju, vyšlo loni. Jmenuje se Flying with Angels, takže pokud chcete slyšet Susan Vega, zkontrolujte dostupnost vstupenek, no a já teď budu plnit vaše hudební přání. A to v pořadu Objednej si svůj song. Já ještě jednou připomenu kontakty ke mně do studia. Až do 14 se mi můžete se svýma prozbičkama ozývat na song@rockzone.cz a nebo na čísla 255 700 707. Ráda vás uslyším. Dostala jsem krátkej mail od Honzy. Prosím, zahraj Youngblooda Zombie, ať se dá rychle do pořádku. Díky, Honza. Souhlasím, budeme mu držet palce a Zombie je na cestě.
2: Mám tu 2-4 skladbové desky. První patří našemu oblíbenému militaristickému Sabatonu a druhé obsahuje nahrávky Tyla Lindemana z Rammsteinů. Pocházejí z rozšířené a vylepšené verze Lindemanova solového debutu Zunge, která byla vydána letos v létě. A Sabaton a Till Lindemann jsou sice různé hudební koncepce, ale obě EP stojí za to. Sejdeme se s nimi večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Jo, hodíme na to očko, 3:15, 3 minuty k tomu, bacha, prosím pěkně, pokud projíždíte metropolí v křižovatce Černokostelecký a Limuský, kde se nabouraly dvě osobní auta. Počítejte s omezením provozu, pravděpodobně se i trochu zdržíte. Ve Strakonický ulici směrem z centra za sjezdem z Pražského okruhu došlo k požáru nákladní soupravy. Na místě zasahují záchranné složky, komunikace je uzavřena, takže očekávejte komplikace. No a na Českobudějovicku na výjezdu z Římova směrem na Velešín osobák a nakladák, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, takže s nepříjemnostma počítejte i v těchto místech.
0: Radio Rockzone, počasí.
1: Je to tak, na severovýchodě bude teďka dopoledne převážně oblačno až zataženo, místy čekáme déšť nebo přehánky a taky bouřky sem tam můžou být i silný. Jinak po republice oblačno až polojasno dokonce a během odpoledne čekáme přechodně místy přehánky nebo bouřky. Ojediněle můžou být i intenzivní. Denní maxima 23 až 28, na severu okolo 21, na jihu Moravy, tam máte vždycky pohodu, tam máte tepleji, tam dneska naměříte i 30. Pojďme se dát linkiny.
0: Radio Rockzone.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro debrecínskou pečení z pultu lahůdek 100 gramů za 19,90 a vocílka české kuře plus 2/4 kilogram za 69,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
6: Polední devadesátky. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin.

0: Tak to byl A Day to Remember na rádiu Rock Zone. Máme 10 hodin přesně, krásný dopoledne středeční s datem 15. července. Přeji od mikrofonu Alexandra Ptáčková. Všechno krásný taky Jindřichům, který dneska slaví svátek. Teda, chtěla bych chodit s Jindřichem, líbí se mi to. No, se mnou další muž ve studiu, je to samozřejmě Ondra, který má pro vás čerstvý informace, tak se do toho pojďme asi rovnou ponořit. Čus.
1: Krásný dopoledne. Pozvu vás v Praze na koncert v Rýgráčích, bude Michal Hrůza s jeho kapelou Hrůzy, anebo třeba v Plzni v Zachspabu bude Vltava. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Noční déšť ochladil hořící budovu ve Zlíně, nemocné ebolou v Kongu se nedaří trasovat a tenistky Krejčíková a Valentová zvládly úvodní kolo v Aténách. Hasiči 7. dnem likvidují požár výškové budovy ve Zlíně. Noční déšť požářiště částečně ochladil. Hasiči však nadále prolévají vodou sutiny objektu, který se minulý týden zhroutil. S vyhledáváním ohnisek hoření pomáhá dron vybavený termokamerou. Příčinu požáru zjišťují kriminalisté z vyšetřovateli hasičů. Podle jejich odhadu to může trvat i několik měsíců. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti. Obchodníci na Karlovarském filmovém festivalu hřešili. Kontroloři například odhalili, že prodávají alkohol mladistvým. Špatně pro stánkaře dopadlo přes 40% kontrol. Mluvčí obchodní inspekce František Kotrba dodal, že byla čtvrtina obchodníků nepoctivá.
3: Většinou se jednalo o nedodržení deklarované míry nápoje nebo o hmotnosti pokrmu či neumožnění spotřebiteli ověřit si správnost podávaného množství, protože prodávající neměli k dispozici úředně ověřená měřidla.
1: Celkem inspektoři provedli na Karlovarském festivalu téměř 120 kontrol. Evidovaných případů eboli v Kongu je přes 2000. V noci na dnešek to podle agentury Reuters uvedly vládní úřady. Světová zdravotnická organizace dodala, že skutečné počty nakažených mohou být i několikanásobně vyšší. Výskyt nových případů eboli se jí nedaří trasovat. Na nemoc zemřelo 754 nakažených. V Kongu působí řada Američanů na humanitárních, zdravotnických i náboženských misích. Jednoho nakaženého ebolou přijelo v pondělí Německo. Léčí se ve Frankfurtu nad Mohanem. Je už druhý v pořadí. Američan s ebolou se v zemi léčil už v květnu. Další muž s podezřením na nákazu byl tehdy hospitalizovaný v Česku.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Českým tenistkám se vstup do soutěže v Aténách vydařil. Barbora Krejčíková potvrdila roli nasazené trojky a porazila ve dvou setech Bulharku Viktorii Tomovovou. V druhém kole se utká s Monetovou z Francie. Nezaváhala ani turnajová sedmička Tereza Valentová, která zdolala Belgičanku Sofii Kustulasovou. V dalším kole se střetnou s běloruskou Sasnovičovou. Bojíte se rádi? Tak zaskočte do kina Smrtelné zlo v plamenech. Snímek přináší ten nejbrutálnější a nejděsivější zážitek z celé slavné série Evil Dead s úplně novou kapitolou krvavého masakru a démonického chaosu. Pokračuje Saša Ptáčková.
0: Příběh sleduje truchlící Alici, která po ztrátě manžela hledá útěchu u svých příbuzných v jejich odlehlém rodinném domě. Tady omylem osvobodí krvežíznivé démony skryté v prastaré knize. Rodinné setkání se tak změní v krvavou noční můru plnou démonů.
4: Cheers to your perfect family.
1: Dnes už bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Na horách bude teplota kolem 17 stupňů.
0: Ano, díky moc, a tady po republice okolo 23 až 28 stupňů, takže se lehce oblečte, pokud vyrážíte někam ven. Tady na rádiu Rock Zone další muzika, dáme si Rolling Stones, Jonathana Davise, Proud, anebo partičku Sum 41. Pěkný dopolko.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jasný, mrkneme na to, 10 hodin, 19 minut, Lenka na drátě, Leni, jak to vypadá?
2: Ahoj Sašo, hezké dopoledne. Na příjezdu do Prahy ze Strakonic u Zbraslavy, u sjezdu na Lipence kousek za Cukrákem, zasahují hasiči u požáru kamionu, nezapomeňte na záchranou uličku. V křižovatce ulic Černokostelecká a Limuská bourala dvě osobní auta. Na Žižkově v Hartigově ulici u křižovatky s ulicí Jana Želivského bouralo osobní auto s nákladním. Zdržení očekávejte na příjezdech do Kbelské od Novopatské i od Cínovecké. Outstané jsou příjezdy k letišti kvůli omezení, a to jak ve směru z Prahy, tak i ve směru od Chomutova. Global Assistance, Lenka.
1: Leni, díky, já připojím, že na trase z Turnova směrem na Liberec na průjezdu Jeřmanice mi havarovalo osobní auto s nákladňákem. Místo je průjezdný bez zdržení, tak alespoň nějaká pozitivní informace. Co si dáme dál tady na Rock Zone, mám pro vás Aerosmith, užijeme si jejich živák, předtím ještě Moby, anebo hitovka od partičky Foo Fighters.
0: Radio Rock Zone.
3: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Jsme CH Vodní stavby. Pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
7: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Dáváte si pořád Objednej si svůj song tady na Radio Rock Zone. Vaše hudební přání plním až do 14. hodiny. Došla mi objednávka od Toma, který mám radost, se mi ozývá každý den. A objednal si ode mě opět Fade to Black od Metallica. A Tome, já to úplně chápu, mám to dost podobně. Já si vždycky ulítnu na nějaký konkrétní pecce a to furt potřebuju slyšet dokola, dokud si úplně neoposlouchám. Navíc tahle skladba je naprosto fantastická. Takže my si ji samozřejmě za malou chvíli pustíme. No a kdybyste chtěli stejně jako Tom nějakou pecku podle vašeho gusta, song@rockzone.cz nebo 255 700 707.
1: Radio Rock Zone. Mám tu 2-4 skladbové desky. A první patří našemu oblíbenému militaristickému Sabatonu a druhé obsahuje nahrávky Tyla Lindemana z Rammsteinů. Pocházejí z rozšířené a vylepšené verze Lindemanova solového debutu Zunge, která byla vydána letos v létě. A Sabaton a Till Lindemann jsou sice různé hudební koncepce, ale obě EP stojí za to. Sejdeme se s nimi večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ano, prosím, pěkně 10 hodin, téměř 47 minut, jak jezdíme. Pojďme začít na dálnici D8 na 18 kilometrů směrem z Levosic na Prahu. Se v pravém pruhu srazily dva náklaďáky. Na místě je kolona, ta má aktuálně okolo 3 kilometrů. Tak pevný nervy, pokud tam stojíte. Na trase Plzeň do Mažlice na průtahu Chotěšová došlo k nehodě cyklisty, takže v těchto místech opatrně. No a ve Znojmě v ulici Dukelských bojovníků směrem z centra před mostem přes řeku zasahují záchranáři opět u nehody cyklisty. Takže v těchto místech počítejte s omezením. Co si dáme dál tady na Rock Zone, je to jasný, jsou to Rasmus.
0: Radio Rock Zone.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
4: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
3: Blue! Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
9: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
10: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: No jo, když léto, tak s rádiem Rock Zone a taky s Green Day, který právě teď dozněli na našich vlnách. 11 hodin přesně od mikráku se hlásí Alexandra Ptáčková. Dneska středa 15. července, svátek slaví Jindřichové, to jen tak pro pořádek. No a co nás čeká, jaký jsou nějaký nový informace, to všechno ví Ondra. Ahoj Ondro.
1: Ahoj,
0: kam nás
1: dopoledne
0: pozveš, prosím tebe, za muzikou nebo za kulturou?
1: Tak v Praze, třeba ve Vagónu, budou Vintage Wine. A nebo v rokaféčku Eric Johnson.
0: Mm-hmm.
1: Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V Aši hoří průmyslová hala, na Šumavě přibývá dětských úrazů a Queens of the Stone Age mají nový single. V Aši hoří průmyslová hala. Podle prvních informací oheň zasáhl střechu budovy firmy na zpracování kovů Technotool. 8 českým jednotkám hasičů pomáhá další z Německa. Vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4 možných. Podle mluvčího krajských hasičů Žižky škoda předběžně přesáhne 1 000 000 korun. O prázdninách přibývá na Šumavě úrazu dětí. Chirurgové Klatovské nemocnice hlásí v prvních týdnech školního volna až 50% nárůst. Ošetřují hlavně děti po pádu z kol, koloběžek a inline bruslí. Více už nám sdělí Klára Fajstová.
3: Chirurgové ošetřují také děti po pádu u bazénu nebo skoku z větší výšky a řezné rány i popáleniny, ať už z táborových činností nebo těch, kdy pomáhají rodičům na chatách. V posledních letech ubývá pádů z trampolín nebo stromů, tam už děti moc nelezou. Výrazně ale přibývá úrazů z elektrokoloběžek, často v případech, kdy chybí helma. Vyšší počty úrazů dětí hlásí i krajští záchranáři, sem patří i tonutí, základem je nepřeceňovat své síly.
1: Ministři 9 zemí Evropské unie odpovědní za sportovní problematiku vyzvali komisaře Glena Mikalefa, aby Evropská unie přestala financovat Mezinárodní olympijský výbor kvůli jeho rozhodnutí z minulého týdne zrušit zákaz pro ruský olympijský výbor. Ruští sportovci se tak budou moci účastnit olympijských her v roce 2028 v Los Angeles. Otevřený dopis podepsali ministři ze Švédska, Estonska, Nizozemska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Finska a Dánska.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Španělský slalomář Pau Ekanis přišel o bronzovou medaili, kterou získal na olympijských hrách 2024 mezi kajakáři. Ceninkov z Paříže mu před několika dny ukradli z auta, kde ho měl schovaný pod sedačkou. Obrátil se na policii a sám na Instagramu neznámé pachatele vyzval, aby mu medaili vrátili. Má pro něj výjimečnou citovou hodnotu. Queens of the Stone Age se vrací s novým singlem Easy Street. Psychedelická a svižná skladba představuje první nový materiál Joshe Homea od roku 2023, kdy vyšlo jejich 8. studiové album In Times New Roman. Kapela píseň poprvé představila živě loni na podzim během turné Catacombs. Easy Street se následně stala pravidelnou součástí koncertního setlistu a rychle si získala oblibu fanoušků. Dnes vydali oficiální studiovou verzi skladby prostřednictvím vydavatelství Matador. Klidná, ale zároveň lehce syrová nahrávka stojí na akustické kytaře a psychedelických syntetizátorech, přičemž nechybí ani jízlivý humor. Dnes dopoledne ještě bude v severovýchodním území našem oblačno až zataženo a místy tam můžou být přehánky, ale také bouřky. Teploty budou někde mezi 23 až 28 stupni.
0: No tak dobře, my s tím budeme počítat. Díky Ondro moc za čerstvý informace a my si dáme tady na rádiu Rock Zone samozřejmě další muziku. Jenom připomenu, že kdyby vám třeba z nějakého důvodu úplně nesedla, tak si objednejte tu svoji srdcovou na song@rockzone.cz a nebo na čísle 255 700 707. Teď už ale Halloween, taky Alter Bridge, Alice Cooper a nebo Smash Mouth.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Oh je, 11 hodin 19 minut na drátě, Lenka, tak jak jsme na tom, ahoj.
2: Ahoj Sašo, hezké dopoledne. V Krčí v ulici Zálesí dejte pozor na vyvrácený poklop od kanálu. Ucpané jsou příjezdy k letišti kvůli omezení, a to jak ve směru z Prahy, tak i ve směru od Chomutova. Zdržení očekávejte na příjezdech do Kbelské, ve směru od Novopatské i od Cínovecké. A na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště popojíždějí nesouvislé kolony od Modletic Kořechu a ve směru z letiště na dálnici D1 od plzeňské D5 Kořechu. Z Global Assistance, Lenka.
1: Díky moc, já doplním Brno. Ve Slatině v Říbské ulici na kruhovém objezdu s Hvězdoslavovou boural osobák s dodávkou, na místě policie, provoz je částečně omezený, tak ať to víte. Ale jste taky určitě zvědaví, co si dáme za muziku dál. Je to sranda, protože

0: S právařem Ondrou jsme před malou chviličkou řešili odpočinek, takzvaný sladký nepík, no a taky fáze spánku. A my si teď příznačně pustíme Ariem, tentokrát ale naživo. Ještě předtím ale Gwen Waves nebo skvělá americká partička Pretty Reckless jako hitovka tady na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone. Už 23. července startuje v Liberci 32. ročník legendární Benátské s Impulzem. Těšte se na 5 stagí, zbrusunovou relax a zábavní zónu, skvělé jídlo, pití a hlavně line-up, který vás nenechá sedět. Dorazí světový rockset i domácí a slovenská špička jako Lucie. Činasky, Škvor, Horký žeslíže, David Koller, Dr. PP a dalších více než 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.
9: Hit sezóny na rádiu.

0: Mr. Mike Mills.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
2: No tak jo, rockzouňáci, už se koukám na aktualizovanou předpověď, tak mělo by převládat oblačno. Dneska zhruba od pravýho poledne až do 10 nebo polojasno, lokálně čekáme přehánky nebo bouřky, zejména na jihu Čech, potom i silný, podle meteorologů. Večer bude místě oblačnost ubývat přechodně až na skoro jasno, denní maxima 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměříte i 30. Jak jsem Davidovi říkala do telefonu, už jsem se lekla, jestli je v pořádku. David je náš věrný posluchač, který téměř nevynechá příležitost, aby si třeba právě v pořadu Objednej si svůj song tady na rádiu Rock Zone objednal nějakou oblíbenou pecku. Tak Davide, já jsem moc ráda, jsme si po dlouhý době slyšeli. David si objednal svoje oblíbený Linkiny a taky pecku Crawlin, tak posílám a zdravím mamču.
1: Rádio Rock Zone.
3: Mám tu dvě čtyř skladbové desky. První patří našemu oblíbenému militaristickému Sabatonu a druhé obsahuje nahrávky Tyla Lindemana z Rammsteinů. Pocházejí z rozšířené a vylepšené verze Lindemanova solového debutu Zunge, která byla vydána letos v létě. A Sabaton a Till Lindemann jsou sice různé hudební koncepce, ale obě EP stojí za to. Sejdeme se s nimi večer v 11 na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Jasně, pojďme se na to podívat. Zrovna se koukám, co se děje v pražský Hostivaři, poněvadž tedy podle Global Assistance je silnice protiproudu nebo ulice protiproudu Kobylákova a Herbenova uzavřena kvůli zásahu integrovaného záchranného systému. Tak koukám na seznam, vypadá to, že tam došlo ke střelbě, tedy bohužel s úmrtím, tak držíme palce a vy pokud můžete, tak se místu vyhněte. Přesuneme se do České Lípy ve Šluknovské ulici. Dvě osobní auta po bouračce na místě policie projíždí se jedním pruhem. No a ještě nakoukneme do Prostějova, do Anglické ulice u Kroháče. Narazil osobák do sloupu veřejného osvětlení, takže počítejte s omezením provozu a projíždějte opatrně. My se dáme do konce hodiny třeba ještě o Ozzyho Osborna. Přesně ve 12 dorazí Ondřej, který nám přinese čerstvý informace a potom rozjedeme samozřejmě tady na Rádio Rockzone i polední devadesátky.
0: Rádio Rockzone.
2: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Jurkofest, letní scéna, hudební minifestiválek v Jílovému Prahy. 18. července vystoupí Krajina Ro, Jiří Maršiček Trio, Jan Spálený a 100 zvířat. Lístky v předprodeji na goout.net.
8: Nekompromisní rok, Škvoři naživo, už příští týden na Rádio Rockzone. Dejte si přímý přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Nalaďte si Rockzone v pátek večer 24. července. Škvoři naživo, jen pro Rádio Rockzone.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.
9: Když léto, tak jedině s Rádiem Rockzone.

0: No tak jo, vy stále posloucháte rádio Rockzone, dáváte si muziku na tělo, od mikráku se vám hlásí opětovně Alexandra Ptáčková, my se samozřejmě pustíme do dalšího programu. Ančto a poněvadž nás čekají polední devadesátky, takže se můžete těšit na ty nejlepší devadesátkový pecky, no ale to přijde až za malou chvíli. A ještě předtím, než dám slovo Ondrovi, který má pro vás samozřejmě připravený čerstvý horký, přímo bych řekla, rychlý přehled zpráv, tak jenom připomenu pro kaliče, který teprve rozlepují v oku, že dneska je středa 15. červenec, Jindřichové dneska slaví svátek, no a je skoro pravý poledne, takže dobrou chuť, dobrou piť. Ahoj Ondro.
1: Ahoj. Kdybyste chtěli nějaký pecky třeba od Kraftwerku, tak v Praze ve Fóru Karlín dneska budou, tak určitě zaskočte. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Policie vyšetřuje střelbu na Praze 10. Nový web pomůže Čechům se spořením na stáří a fotbalisté Španělska zneutralizovali Francii. Jeden člověk zemřel a další byl zraněn při střelbě v Herberově ulici v Praze 10, kam policisté vyjeli po oznámení dnes dopoledne. Podle prvotních zjištění detektivů jde o vraždu asi 51leté ženy a pokus o sebevraždu o 4 roky staršího muže. Šlo o bývalé rodinné příslušníky. Nikomu tedy nehrozí už žádné další nebezpečí, což uvedla policie na síti X. Češi podceňují spoření na důchod. Více než 3/5 lidí po 50 nemají finanční plán, jak si v penzi udržet životní úroveň. Ukázal to výzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Mnoho lidí v předdůchodovém věku spoléhá na to, že si vystačí se starobní penzí od státu a nemají představu, kolik peněz budou dostávat a potřebovat. Analytik Michal Straka potvrdil, že s myšlenkami na stáří začínáme pozdě.
3: Až potom, když vidí ty lidi ta čísla jako taková, přesně protože spočítalo si to jenom třeba 7% lidí. Když potom ty lidé dostanou přesná čísla, kolik vlastně budou dostávat, jak ten pokles velký bude, tak nastane trošku panika a začínají s tím něco dělat. Takže víme, že to jako problém je, ale jak říkám, kolem toho 45. až se aktivizuje většina lidí.
1: Česká bankovní asociace proto spustila projekt s názvem Máš to spočítaný. Cílem nové webové platformy je pomoci lidem připravit se finančně na období v důchodu. Bavorská metropole Mnichov zakázala kvůli suchu napouštění soukromých bazénů, zavlažování trávníků a čerpání vody z řek a jezer. Při porušení vyhlášky hrozí pokuta až 50 000 eur, tedy 1,2 milionu korun. K šetření vodou vyzývá v posledních měsících své obyvatele řada německých měst, kromě Mnichova třeba i Stuttgart, Drážďany či Lipsko. Spolková vláda proto dnes spustila nový informační portál, který na nízký stav vody upozorňuje.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Favoriti na mistrovství fotbalový titul jsou ze hry. Francie padla v semifinále se Španělskem 0-2. Zahraje si tak v sobotu o třetí místo. Španělům se může povést to též, co v roce 2010, kdy ovládli světový šampionát, co by úřadující evropští mistři proti Nizozemsku. Na svého soupeře si ale musí ještě počkat. Semifinále mezi Argentinou a Anglií proběhne dnes od 21 hodin našeho času. O titul světového šampiona se bude hrát v neděli. Potvrzeno. Tomáš Vartecký je zpět. Nové album Kurtizán pokřtí Tomáš Hájíček. Kurtizány z 25. Avenue dokončili po 6 letech nové album. Desku My z konce světa pokřtí 6. prosince v pražském Lucerna Music Baru, kde odehrají první samostatný koncert po 2leté pauze. Motrem alba a jedním z hostů bude frontman Krucipisku Tomáš Hájíček. Kapela se vrací v trojici Tomáš Vartecký, baskytarista Jan Ruprich a bubeník Marek Macháček. Na novince se všichni tři podílejí také pěvecky. Hájíček s nimi natočil skladbu Kruci kurva kluci, která už názvem propojuje obě kapely. Album vyjde na CD i vinilu. Dnešní den bude už jasno až polojasno, ojediněle se mohou objevit přehánky, drobné bouřky a nejvyšší teploty můžou být až 28 stupňů.
0: No tak, videa, máme to všechno pěkně pokupě. Ondrovi díky moc za čerstvý info. No a my si dáme v rámci poledních devadesátek v úplném úvodu kamarádi YouTube Škorpíky a pevně doufám, že vás potěší taky Nirvana nebo Aerosmith.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Je to tak, mrkneme na to, 12 hodin 23 minut. V Praze Hostivaři došlo k tragédii, bohužel ke střelbě ulice proti proudu Kobylákova a Herbinova. Jsou kvůli zásahu integrovaného záchranného systému uzavřeni, tak se místo vyhněte. V Praze ještě zůstaneme, ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov bourali je dva osobáky. Připravte se na zdržení v kolonách. No a s kratší kolonou potom počítejte na výjezdu z Českých Budějovic do Českého Krumlova. A to z důvodu srážky dvou osobních aut. Ať už míříte kamkoliv, šťastnou cestu. No a my si dáme další devadesátkový pecky tady na Radio Rock Zone. Čekají nás Cranberries, Oasis a za chvíli už taky Dan Landa.
0: Radio Rock Zone.
2: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor s Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
3: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
9: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
10: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokovej živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.

0: Dáváte si rádio Rockzone, taky pořád objednej si svůj song. Dostala jsem e-mail, ahoj, zahraj prosím nějakou vypalovačku od AC/DC. Díky a všem posluchačům rádia Rockzone zdar. Jirka. Jiří, já bych to líp neřekla. AC/DC jsou samozřejmě na cestě a moc se nám v rámci poledních 90. hoděj.
1: Radio Rockzone. Mám tu 2-4 skladbové desky. První patří našemu oblíbenému militaristickému Sabatonu a druhé obsahuje nahrávky Tyla Lindemana z Rammsteinů. Pocházejí z rozšířené a vylepšené verze Lindemanova solového debutu Zunge, která byla vydána letos v létě. A Sabaton a Till Lindemann jsou sice různé hudební koncepce, ale obě EP stojí za to. Sejdeme se s nimi večer v 11 na Radio Rockzone.

0: Radio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: To je jasná věc, mrkneme na to, 12 hodin 50 minut opatrně na dálnici D8, a to před sjezdem na Lovosice. Mezi 640. a 48. kilometrem směrem od Prahy na Drážďany vytvořila se tady kolona, tak počítejte se zdržením. Na D11 před sjezdem na Jirny mezi 6. a 8. kilometrem směrem od Prahy na Hradec se vytvořila kolona kvůli dopravnímu omezení, takže nohu z plynu i v těchto místech. No a musím připomenout tragickou událost v Hostivaři v Praze. Ulice jsou v důsledku toho zavřeny a jde o ulice proti proudu Kobylákova a Herbenova. Tak to zkuste vzít jinudy. Pojďme si dát v rámci poledních 90 tak ještě nějaký pecky. Snad vám udělají radost Red Hoti.
0: Radio Rock Zone. Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90 a Pilsner Urquell neměná chuť od roku 1842 za 28,90 až do 21. července. Kaufland.
0: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone.
5: Muzika na tělo.
0: Rádio

0: Tak to byla kapela Bloodhound Gang, která dozněla přesně ve 13 hodin na vlnách Rádia Rock Zone, uzavřela nám na speciální pořad polední devadesátky. Ty jsou tedy za náma. Před náma ještě poslední společná hodina narvaná, alespoň doufám, skvělou muzikou. Do té se samozřejmě propracujeme. Já, Alexandra Ptáčková, ještě popřiju krásný odpoledne středeční s datem 15. července. Jindřichům všechno krásný, hodně zdraví. No a s Ondřejem si dáme ještě rychlý přehled zpráv. Ahoj.
1: Krásný odpoledne, mám pro vás pozvánku na koncert v Praze. V Rýgráčích bude Michal Hrůza a jeho kapela Hrůzy, tak určitě zaskočte. A nebo třeba v Rock Café Eric Johnson. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Národní divadlo Brno modernizuje svoje budovy. Český pětibojař vede světový žebříček a Queens of the Stone Age mají nový single. Národní divadlo Brno využívá letních divadelních prázdnin k opravám a modernizacím svých budov a jejich technologií. Největší letošní investicí je první etapa modernizace jevištních technologií v Janáčkově divadle za 17,8 milionů korun. Pokračuje také památková obnova fasády Mahenova divadla. Oprava jevištní technologie je rozdělena do dvou etap. Druhá etapa je naplánovaná na příští rok a bude stát 30 milionů korun. Obchodníci na Karlovarském filmovém festivalu hřešili. Kontroloři například odhalili, že prodávají alkohol mladistvým. Špatně pro stánkaře dopadlo přes 40% kontrol. Mluvčí obchodní inspekce František Kotrba dodal, že byla čtvrtina obchodníků nepoctivá.
3: Většinou se jednalo o nedodržení deklarované míry nápoje nebo o hmotnosti pokrmu či neumožnění spotřebiteli ověřit si správnost podávaného množství, protože prodávající neměli k dispozici úředně ověřená měřidla.
1: Celkem inspektoři provedli na Karlovarském filmovém festivalu téměř 120 kontrol. 10 zemí, včetně Itálie a Polska, vyzvalo Evropskou unii, aby přehodnotila nový poplatek za uhlíkové emise u pohonných hmot. Má se tak stát v rámci samostatné revize unijního systému obchodování s emisními povolenkami. Vyplývá to ze společného prohlášení. Odmítavý postoj těchto zemí vůči novému poplatku může zkomplikovat plány na úpravu hlavního klimatického postroje EU a postavit proti zastáncům nového opatření, mezi které patří například Německo a Švédsko.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Moderní pětibojař Matěj Lukeš po úspěších ve světovém poháru vede světový žebříček. Do čela se 24-letý reprezentant dostal po druhých místech v Pazardžiku a ve finálovém závodu v Budapešti. V tiskové zprávě svazu líčil, jak se chystá na srpnové vrcholy sezóny, mistrovství Evropy v Istanbulu a světový šampionát v Číně, kde bude obhajovat loňský bronz. Lukeš vede žebříček o 19 bodů před Francouzem Matisem Rošátem. Queens of the Stone Age se vracejí s novým singlem Easy Street. Psychedelická a svižná skladba představuje první nový materiál Joshe Homea od roku 2023, kdy vyšlo jejich 8. studiové album In Times New Roman. Kapela píseň poprvé představila živě loni na podzim během turné Catacombs. Easy Street se následně stala pravidelnou součástí koncertního setlistu a získala si oblibu fanoušků. Oficiální studiovou verzi skladby vydali prostřednictvím vydavatelství Matador. Klidná, ale zároveň lehce syrová nahrávka stojí na akustické kytaře a psychedelických syntetizátorech, přičemž nechybí ani jízlivý humor. Dnes už bude jasno až polojasno, ojediněle se můžou objevit přehánky. Teplota bude někde mezi 23 až 28 stupni.
0: Prýmá, tak jo, Ondrovi díky moc za čerstvý informace a taky přeju krásný odpoledne nejenom tobě, ale taky všem posluchačům. Co si dáme dál tady na rádiu Rock Zone? Je to jasný, jsou to Stůni, taky Korn, Lucie a nebo Disturb. Pojďme na to.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak to byly Stouni na Radio Rock Zone. Pojďme se podívat na silnice. Začneme v metropoli, opatrně ve Starých Ďáblicích, v Kokořínské ulici u křižovatky s ulicí u Prefy. Je tam čerstvá bouračka dvou osobních aut, takže projíždějte velmi opatrně. V ulici Jana Želivského před křižovatkou s Vinohradskou směrem z Libně se bouchly dvě osobní auta, blokují jeden jízdní pruh a tady se zdržíte v koloně. Dvoukilometrová kolona, teda pěkná nepříjemnost, potom na vás čeká na Břeclavsku na příjezdu do Mikulova směrem od hraničního přechodu s Rakouskem. Počítejte tedy se zdržením, pokud se tam nacházíte. Přeju pevný nervy. Co se dáme dál tady na Rock Zone? Budou to White Stripes, doufám, že vás potěší v živý verzi. Ještě předtím Guns N' Roses, anebo hitovka, nádherný spojení kapel Yellow Card a Good Charlotte.
0: Radio Rock Zone. Už 23. července startuje v Liberci 32. ročník legendární Benátské s Impulzem. Těšte se na 5 stagí, zbrusunovou relax a zábavní zónu, skvělé jídlo, pití a hlavně line-up, který vás nenechá sedět. Dorazí světový rockset i domácí a slovenská špička jako Lucie. Činasky, Škvor, Horký žeslíže, David Koller, Dr. Pepe a dalších více než 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy.

0: nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
0: Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
0: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: S Rockzonem na DABu i na Deštnou se vyhrabu.
8: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
9: Hit sezóny na Rádiu Rockzone.

0: Rádio Rockzone, počasí.
1: Je to tak, už na to koukám, rockzouňáci. Dneska oblačno až polojasno, lokálně čekáme přehánky nebo bouřka, to zejména na jihu Čech, a můžou být i silný, tak uvidíme. A jinak večer se bude oblačnost trošku vybírat, přechodně bude až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 24 až 28, no na jihu Moravy tam naměříte i 30. Když se podívám na dnešní noc, bude poměrně teplo, nejnižší teploty 19 až 14, no vypadá to sem tam na přehánku nebo bouřku. Postupně by mělo být zataženo a od jihozápadu, zejména v Čechách, čekáme místy déšť, přehánky, ojediněle i bouřky. No a lokálně se taky vytvoří mlhy, tak s tím počítejte. Poslední objednávka dnešního pořadu, objednej si svůj song, je na stole, zavolal mi Fanda, velmi statečně, cením. No a objednal se ode mě francouzskou velmi charismatickou partičku Gožera. Tak já ji, Fando, posílám a díky.
0: Rádio Rockzone.
2: Mám tu dvě čtyř skladbové desky. První patří našemu oblíbenému militaristickému Sabatonu a druhé obsahuje nahrávky Tyla Lindemana z Rammsteinů. Pocházejí z rozšířené a vylepšené verze Lindemanova solového debutu Zunge, která byla vydána letos v létě. A Sabaton a Till Lindemann jsou sice různé hudební koncepce, ale obě EP stojí za to. Sejdeme se s nimi večer v 11 na Rádio Rockzone.

0: Já, i když léto, tak s Rockzonem. Tohle byl Alice Cooper, který dozněl na vlnách rádia Rockzone. No, já mám pro vás takovou informaci, a to prosím pěkně, že vám v červenci znovu přinášíme živák z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. A tentokrát si na rádio Rockzone můžete dát v přímém přenosu kapelu Škvor. Tak všichni příznivci, teď nastražte uši, bude to už příští týden v pátek večer 24. července. Škvoři tedy zahrajou naživo a pozor, jenom a výhradně pro rádio Rockzone, tak buďte u toho. Tohle byla ode mě poslední informace a Alexandra Ptáčková se s váma loučím a přenechávám vás mýmu milovanému kolegovi Frankovi a kolegyni Bezvě. Krásný odpoledne. Čus.
1: Radio Rockzone. Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Doktor Max.
7: S Rockzonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
8: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
9: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Krásný, dobrý, nefalšovaný středeční odpoledne, přátelé, od mikráku už se vám hlásí Frank a vy samozřejmě stále posloucháte a nebo jste právě naladili Radio Rock Zone. No a nejsem tady sám, je to se mnou i druhá vaši oblíbený dvojice, a to sice Míša Bezva, ahoj.
1: Ahoj, krásný odpoledne.
0: No a tobě taky samozřejmě a my vám přejeme krásnou středu 15. července 26, taky všechno nejlepších svátků všem Jindřichům a Egonům, který ho dneska slaví. A třeba bych vám ještě pověděl hezkýho, že samozřejmě největší hudební událost je ta, že dneska začal festival Colors of Ostrava se spoustou skvělých jmen na soupise, tomu se určitě budeme ještě ve zprávách věnovat. A pokud byste náhodou nevěděli, tak zítra začíná další velký festival, a to sice Masters of Rock. Oba dva ty festivaly jsou kousek od sebe. Colors je samozřejmě v Ostravě, v Dolních Vítkovicích, a Masters of Rock ve Vizovicích. Tolik ale chytrostí ode mě. No a Míšo, pojď, co máš pro nás?
1: Já nemám nic chytrýho asi úplně, jakože tak jak jsem se podívala, co se děje vlastně ve světě, a to je tak všechno. Ne, já jsem na tebe chtěla ještě prozradit, že tady nejsme vlastně dva, ale tři, tak jenom aby měli posluchači představu.
0: Dva a půl.
1: Že je tady s náma ještě takový krásný černý stvoření.
0: To z něho šel jak, ale vysvětli mi to můj pejsek.
1: Je to tak. Pojďme se podívat tady ještě zatím, co se dá z kultury dneska čerpat. Třeba v Praze dneska Michal Hrůza s kapelou Hrůzy v Rýgráčích a ještě mě zaujal Kraftwerk ve fóru Karlín, takže těch akcí je opravdu hodně. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Jih Čech potrápí silné bouřky, Mnichov vydal zákaz na pouštění soukromých bazénů a pětibojař Lukeš vede světový žebříček. Jižní Čechy potrápí silné bouřky, hrozí během odpoledne a večera. Vyplývá to z výstrahy, kterou zveřejnil Hydrometeorologický ústav. V bouřkách může v jižní části Jihočeského kraje a na Klatovsku spadnout v přívalových srážkách až 30 litrů vody na metr čtvereční. Padat mohou i menší kroupy a vítr by mohl foukat v nárazech rychlostí kolem 70 km za hodinu. Meteorologové varují před škodami na majetku, komplikacemi v energetice a dopravě a také před úrazy nebo požáry po zásahu bleskem. Podle meteorologů platí zvýšené riziko požáru už jen v nejjižnější části republiky. O prázdninách přibývá na Šumavě úrazů dětí. Chirurgové Klatovské nemocnice hlásí v prvních týdnech školního volna až 50% nárůst. Ošetřují hlavně děti po pádu z kol, i z koloběžek a nebo inline bruslí. Víc nám poví Klára Fajstová.
3: Chirurgové ošetřují také děti po pádu u bazénu nebo skoku z větší výšky a řezné rány i popáleniny, ať už z táborových činností nebo těch, kdy pomáhají rodičům na chatách. V posledních letech ubývá pádů z trampolín nebo stromů, tam už děti moc nelezou. Výrazně ale přibývá úrazů z elektrokoloběžek, často v případech, kdy chybí helma. Vyšší počty úrazů dětí hlásí i krajští záchranáři. Sem patří i tonutí. Základem je nepřeceňovat své síly.
1: Bavorská metropole Mnichov vydává zákaz kvůli suchu. Zatrhla na pouštění soukromých bazénů, zavlažování trávníku a čerpání vody z řek a jezer. Při porušení vyhlášky hrozí pokuta v přepočtu přes 1 000 000 korun. Šetření vodou vyzývá v posledních měsících své obyvatele řada německých měst. Kromě Mnichova třeba i Drážďany nebo Lipsko. Spolková vláda proto dnes spustila nový informační portál, který na nízký stav vody upozorňuje. Vyhláška zatím platí do 1. srpna.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko se může pyšnit světovým úspěchem. Moderní pětibojař Matěj Lukeš totiž po úspěších ve světovém poháru vede světový žebříček. Do čela se 24-letý reprezentant dostal po druhých místech v Pazardžiku a ve finálovém závodu v Budapešti. V tiskové zprávě vylíčil, jak se chystá na srpnové vrcholy sezóny, mistrovství Evropy v Istanbulu i světový šampionát v Číně, kde bude obhajovat loňský bronz. Dneska, jak už bylo řečeno, začíná festival Colors of Ostrava a rovnou nabídne velkou novinku. Návštěvníci festivalu, kde vystoupí třeba 21 Pilots, Moby nebo Skunk Anansie, budou moct letos poprvé navštívit odlévací halu vysokých pecí číslo 4 a 6. V areálu Dolních Vítkovic tam můžou učinit ještě před plánovanou rekonstrukcí. Festival tedy začal dnes a do pecí se můžete mrknout už od zítřka. Prohlídky budou trvat asi 20 minut a uskuteční se v několika časových blocích. Podle organizátorů se tak rozhodli proto, že lidé na festiáku mají o podobné věci velký zájem a rádi si zpříjemní čas mezi koncerty. tak snad tam budou mít snesitelný počasí, nebude to skleník jako dneska.
0: Snad to, já si myslím, že to tam budou mít docela dobrý, ale ta předpověď vypadá celkem hezky, naopak, když jsem koukal posledně, tak to vypadalo, že bude pršet.
1: Aha, tak. No jo, tak jako ve Vítkovicích se dá asi i schovat pěkně.
0: Jo, dá.
1: Já doplním ještě počasí na dnešek a na noc, vlastně nejnižší teploty 19 až 14 v noci, no a zítra 25 až 30, zase to roste.
0: Každopádně já ti, Míšo, moc krát děkuju, no a my už si, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo, hned pro vás mám třeba Sabaton, Tři sestry anebo Vanilla Sky a jejich Umbrella.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Klasický rockový kousek na rádiu Rock Zone, pořád jako novej, Jimi Hendrix a jeho Hey Joe. No a my se ve 14.19 pojďme mrknout, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Situace nám popíše Kuba z Global Assistance. Ahoj.
2: Čau Franku, pěkné odpoledne. V Praze na ulici Jana Žiliského před Vinohradskou směrem z Libně bourala dvě osobní auta a blokují tam jeden jízdní pruh. Na dopravní nehodu dejte pozor také na Korunní ulici u křižovatky s Boleslavskou. Tvoří se tam kratší kolony. Ve Starých Ďáblicích na Kokořínské ulici u křižovatky s ulicí u Prefy bourala dvě osobní auta a částečně tam blokují provoz. A očekávejte zdržení okolo 20 minut na Vlznově ulici před muzeem na cestě z Holešovic. V protisměru je ucpaný Nuselský most. Z Globa Assistance, z Kuba.
1: Kubo, moc krát díky a my už si pojďme dát další muziku na tělo. Vykopneme s novinkou od kapely Revivalists s názvem Heartstop.
0: Radio Rock Zone. Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
7: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Zone, kam dnes naživo.
1: Za náma živák Somewhere I Belong od Linkin Parka, když jsme u těch živáků, tak se ve 14.33 mrkneme, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Začnu Prahou, kde tu mám pozvánku do Rigráčů, tam vystoupí Michal Hruza a kapela Hruzy, v Arše Plus vystoupí Susan Vega, ve Foru Karlín Kraftwerk, ve Rock Café Eric Johnson a ve Vagónu Vintage Wine a Sliotar. Pro Plzeň tu mám Zachspub, kde zahrají Vltava a nebo samozřejmě vyražte do Ostravy, do Dolních Vítkovic, kde dneska začíná festival Colors of Ostrava. Všechny tyhle ty pozvánky najdete i na našem webu v sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už se ale pojďme dát další muziku na tělo. Čekají nás Led Zeppelin nebo Paparouče a jejich Wake Up Callin.
0: Radio Rock Zone.
2: Mám tu 2-4 skladbové desky. První patří našemu oblíbenému militaristickému Sabatonu a druhé obsahuje nahrávky Tila Lindemana z Rammsteinů. Pocházejí z rozšířené a vylepšené verze Lindemanova solového debutu Zunge, která byla vydána letos v létě. A Sabaton a Till Lindemann jsou sice různé hudební koncepce, ale obě EP stojí za to. Sejdeme se s nimi večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, ještě jednou se podíváme, jak to vypadá na silnicích s dopravou a začneme například na dálnici D46, kde na 14. kilometru směrem z Vyškova na Olomouc stojí odstavené dvě osobní auta, dbejte zvýšené opatrnosti. Na D55 na 30. kilometru ve směru do Olomouce stojí porouchané osobní auto, na D11 na 6,5. kilometru ve směru do Hradce Králové stojí také porouchané osobní auto. A v Praze v Koubenově ulici ve směru do centra za křižovatkou se Zálužskou se srazily dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh, dejte tam pozor. Tolik tedy k dopravě, my pojďme ještě na nějakou tu muziku a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Radio Rock Zone.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Později už tam budem?
4: Přestaň, štíl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
2: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
6: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus@výfuky.cz.
7: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokovej živáků non-stop. Nekonečný koncert na Radio Rock Zone.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Tak jo, přátelé, třetí hodina odpolední na rádiu Rockzone, to znamená jenom jediný, a to, že nás čeká další rychlej přehled zpráv. Samozřejmě vás od mikráku zdraví Frank a Míša, my vám přejeme krásnou středu 15. července 26, taky všechno nejlepších svátků všem Jindřichům a Egonům, který ho dneska slaví, a tolik chytrosti ode mě. Tak pojdi, co máš práce.
1: Krásné odpoledne. Já tak uvažuji nad tím, že dneska není úplně tak jako nic speciálního, mi přijde, že to je taky vlastně někdy dobře, když je to tak nějak obyčejný.
0: Ano.
1: Ale co se týká koncertu, tak je co nabídnout, protože je třeba Farše plus Susan Vega anebo Eric Johnson v Rock Café. Víc toho najdete taky na rockzone.cz. Jinak aktuálně teploty se pohybují od 23 až k 29. Jak je to s počasím, konkrétně si řekneme na konci zpráv. Teď všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: 30 civilistů zemřelo po útoku v Iránu, zloději motorky hrozí 5leté vězení a tenistky Krejčíková a Valentová zvládly úvodní kolo v Aténách. Nejnovější série amerických útoků na jih Iránu má za poslední dny nejméně 30 civilních obětí. Zranění utrpělo přes 260 lidí, z toho 222 mohli po ošetření z nemocnic propustit. S odvoláním na mluvčí iránské vlády a ministerstva zdravotnictví to dnes napsala agentura DPA. Washington a Teherán v polovině června uzavřeli memorandum o porozumění, které mělo vést ke konci války, kterou rozpoutali Spojené státy a Izrael v únoru. Americký prezident Donald Trump ale před týdnem řekl, že příměří je u konce. Americká strana pak útoky obnovila. Írán znovu reaguje ostřelováním amerických základen v zemích Blízkého východu a také plavidel v Hormuzském průlivu. Neznámý muž ukradl v pražské podzemní garáži motorku za 400 tisíc korun. Jednalo se o krosový speciál. Policie po zloději pátrá. K dispozici jsou kamerové záznamy. Ty zveřejnila na webu s tím, že pokud lidé zloděje poznají nebo mají k případu informace, ať se ozvou na policejní linku 158. Stejně tak, pokud někdo ví, kde se odcizená motorka nachází, za krádež hrozí pachateli až 5leté vězení. Finanční příprava na stáří je pro řadu Čechů záhadou. Podle průzkumu agentury Ipsos polovina lidí očekává, že jim státní důchod nahradí přes 50% současného příjmu. Realita je ale v mnoha případech složitější, pokračuje Vítek Zábranský.
3: Většina padesátníků nemá jasný finanční plán na důchod. Problém přitom není v tom, že by o životě v penzi nepřemýšleli. Často ale neví, kolik, jak a kam si rezervu správně ukládat, říká analytik agentury Ipsos Michal Straka.
4: Bohužel většinově tíkáme ke spořícím účtům, což jako určitě není způsob zajištění na důchod. Tam je potřeba samozřejmě udělat si nějaký dynamičtější mix.
3: S finanční přípravou na důchod pomůže nový projekt České bankovní asociace s příznačným názvem Máš to spočítan. Radek Šalša za asociaci říká, že web zájemcům odpoví na klíčové otázky.
5: Si můžou spočítat to, kolik můžou čekat od toho státu, kolik jim bude chybět do jejich životního standardu, protože očekávání obecně v populaci je, že dostanou až 70% svojí průměrné mzdy, realita je kolem 40%.
3: Obecně podle odborníků platí, že čím dřív začneme spořit, tím menší částku musíme odkládat. Zároveň v čase můžeme očekávat vyšší zhodnocení našich vkladů.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Českým tenistkám se vstup do soutěže v Aténách vydařil. Barbora Krejčíková potvrdila roli nasazené trojky a porazila ve dvou setech Bulharku Viktorii Tomovovou. V druhém kole se utká s Monetovou z Francie. Nezaváhala ani turnajová sedmička Tereza Valentová, která zdolala Belgičanku Sofii Kostulasovou. V dalším kole se střetne s Běloruskou Sasnovičovou. Milují ho za to, že odmítá stárnout. Mick Jagger teď ale odzbrojil svou upřímností, když řekl, že ho lidé sice obdivují, ale on tedy nevidí právě na stárnutí nic pozitivního. Frontman Rolling Stones, který na konci července oslaví své 83. narozeniny, v rozhovoru pro New York Times dokonce řekl, že ona moudrost, která by měla s věkem přijít, se konkrétně u něj nedostavila. Naopak. Jagger prohlásil, že na všechnu svou moudrost už asi zapomněl. Prý z něj možná občas nějaká perla vypadne, ale co na tom, když si to nepamatuje. Krásný. Počasí v noci 19 až 14, počátku bude oblačno až polojasno, místy může přechodně ojediněle padat nějaký déšť, přehánky anebo silnější bouřky. Čtvrtek bude převládat oblačná obloha až polojasno a postupně budou srážky ubývat, nejvyšší teploty 25 až 30.
0: Míšo, já moc krát děkuji. No a my už se, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo. Čekaj nás Green Day, Soul Asylum a nebo Blink-182 a jejich All Small Things.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rockzone. Doprava z Global Assistance.
1: 15.19 na rádiu Rockzone a nám právě dohráli Judas Priest a Hot Rockin', pořád jako novej klasický rockový kousek. No a my už se pojďme podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Situace nám popíše Kuba z Global Assistance. Ahoj.
2: Čau Franku, hezké odpoledne. Pomalu pojedete v okolí Kbelské ulice v Praze, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Na cestě od Ústí nad Labem se jede pomalu od Březiněvsi a také po Novopavské od D10. V Rumunské ulici u křižovatky s Bělehradskou bourala dvě osobní auta. V Kolbenově ulici do centra za Zálužskou bourala také dvě osobní a na dopravní nehodu pozor i ve Starých Ďáblicích na Kokořínské ulici u křižovatky s ulicí U Prefy. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, moc krát díky a my už si pojďme dát další muziku na tělo a vykopneme s novinkou od Eddieho Vedra s názvem Better Believe.
0: Radio Rockzone.
3: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vyváš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
9: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.

0: Jurkofest letní scéna. Hudební minifestiválek v Jílovému Prahy. 18. července. Vystoupí Krajina Ro, Jiří Maršiček Trio, Jan Spálený a 100 zvířat. Lístky v předprodeji na goout.net.
1: Nekompromisní rok. Škvoři naživo. Už příští týden na Rádio Rockzone. Dejte si přímý přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Nalaďte si Rockzone v pátek večer 24. července. Škvoři naživo jen pro Rádio Rockzone.
2: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: 15.35 a nám dohráli Aerosmith a jejich živák Walk This Way, a když jsme u těch živáků, tak se mrkneme, kam můžeme my dneska večer vyrazit za nějakou tou kulturou. Samozřejmě hned z kraje musím zmínit, že dneska v Ostravě, v Dolních Vítkovicích konkrétně, začíná festival Colors of Ostrava. Pak tu mám pro Prahu pozvánku třeba do Rígrových sadů, kde vystoupí Michal Hrůza a kapela Hrůzy, v Arše Plus hraje Susan Vega, ve Fóru Karlín kapela Kraftwerk, v Rockafe Eric Johnson a ve vagónu Vintage Wine a Sliotar. No a pokud jste z Plzně, tak můžete vyrazit do Zaxpubu, kde vystoupí Vltava. Všechny tyhle pozvánky najdete i na našem webu v sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už pojďme na další muziku na tělo. Čekají nás Def Leppard nebo Ozzy Osbourne, Billy Morrison a Steve Stevens a jejich Crack Cocaine.
0: Radio Rock Zone. Už 23. července startuje v Liberci 32. ročník legendární Benátské s Impulzem. Těšte se na 5 stagí, zbrusunovou relax a zábavní zónu, skvělé jídlo, pití a hlavně line-up, který vás nenechá sedět. Dorazí světový rockset i domácí a slovenská špička jako Lucie. Činasky, Škvor, Horký žeslíže, David Koller, Dr. Pepe a dalších více než 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
2: Mám tu 2-4 skladbové desky. První patří našemu oblíbenému militaristickému Sabatonu a druhé obsahuje nahrávky Tyla Lindemana z Rammsteinu. Pocházejí z rozšířené a vylepšené verze Lindemanova solového debutu Zunge, která byla vydána letos v létě. A Sabaton a Till Lindemann jsou sice různé hudební koncepce, ale obě EP stojí za to. Sejdeme se s nimi večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ještě jednou se v té hodině podíváme, jak to vypadá s dopravou, no a situaci nám opět popíše Kuba z Global Assistance. Ahoj.
2: Čau Franku, pěkné odpoledne. Na Pražském okruhu čekejte kolonu od Jesenice po Komořanský tunel směr letiště. V protisměru čekejte zdržení před Ořechem. V Praze v Rubunské ulici u křižovatky s Bělehradskou bourala dvě osobní auta. Také dvě osobní stojí po nehodě v Kolbenově ulici do centra za Zálužskou. V centrální části města počítejte s kolonami v obou směrech na Vilznově ulici a ucpaný je tradičně Nuselský most do centra. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kuba, moc krát, díky, mi se pojď teda ještě nějakou tu muziku na tělo, no a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Radio Rock Zone.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusiv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupí v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Jsme CH Vodní stavby. Pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
10: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Tak jo, přátelé, čtvrtá hodina odpolední na rádiu Rock Zone, do který nás doprovodili Breaking Benjamin se svojí peckou The Diary of Jane. No a další celá hodina značí jenom jedno, a to, že se vám u mikráku opět schází Frank a Míša, my vám přinášíme další rychlej přehled zpráv. Samozřejmě ještě před ním přejeme krásnou středu 15. července 26, taky všechno nejlepší k svátku všem Jindřichům a Egonům, který ho dneska slaví. A tolik tak asi chytrostí ode mě. Míšo, co máš pro nás ty?
1: Krásné odpoledne vám přeju a já rovnou zvu za nějakou tou muzikou. Dneska Kraftwerk, kdo fandíte tyhletý tuším lehce elektronický hudbě nebo silně elektronický hudbě.
0: Silně.
1: Tak můžete zajít do Fóra Karlín a nebo ještě v Plzni dneska Vltava, Zachspap. My pojďme už na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Policisté vyšetřují ranní nehodu autobusu na Kladensku. Řidič z Turkovy nehody má neschopenku a pětibojař Lukáš vede světový žebříček. U obce Lidice se srazily dva autobusy. Mohlo být o trestný čin obecné ohrožení. To teď vyšetří kladenčtí kriminalisté, řekla to policejní mluvčí agentuře ČTK. Dva autobusy pražské integrované dopravy se u Lidic střetly dnes ráno kolem 7 hodiny. Samotnou příčinu nehody musí teprve policie zjistit. Předběžně uvedli, že ke střetu došlo ve chvíli, kdy jeden z řidičů výjížděl z vedlejší na hlavní ulici. Záchranáři ošetřili 17 lidí. Jednu ženu se středně těžkým zraněním hlavy přepravil vrtulník do ústřední vojenské nemocnice v Praze. Další lidé utrpěli lehčí úrazy na rukou, nohou a také odřeniny. Silnice číslo 60 byla téměř 5 hodin po nehodě zavřená. Zraněný řidič z Turkovy nehody je v pracovní neschopnosti. Nemocniční auto se střetlo s autem poslance za motoristy Turka v pondělí a skončilo na střeše. Ke zdravotnímu stavu zraněného se ale podle mluvčí nemůže fakultní nemocnice Motol a Homolka vyjadřovat. Turek včera uvedl, že do rozhodnutí policie o viníkovi nehody nebude vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. V případě prokázání viny na post zmocněnce rezignuje. Seznam zprávy přinesly záznam srážky, podle kterého nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou ulic Ječné a Sokolské v Praze houkal. Turek podle zveřejněných záběrů předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Tragédie v horách si vyžádala další životy. Při výstupu na Mont Blanc zemřeli v noci na dnešek dva Češi, sdělili to ČTK francouzští četníci, specializovaní na operace v Alpách. Třetí účastník výpravy, který podle nich také pocházel z Česka, utrpěl zranění. Podle informací České asociace horských vůdců byl jednou z obětí horský vůdce a další dva členové výpravy byli jeho klienti.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko se může pyšnit světovým úspěchem. Moderní pětibojař Matěj Lukáš totiž po úspěších ve světovém poháru vede světový žebříček. Do čela se 24-letý reprezentant dostal po druhých místech v Pazardžiku a ve finálovém závodu v Budapešti. V tiskové zprávě svazu uvedl, jak se chystá na srpnové vrcholy sezóny, mistrovství Evropy v Istanbulu i světový šampionát v Číně, kde bude obhajovat loňský bronz. Skočíme si do světa filmu. Bojíte se rádi? Tak zaskočte do kina Smrtelné zlo v plamenech. Snímek přináší ten nejbrutálnější a nejděsivější zážitek z celé slavné série Evil Dead s úplně novou kapitolou krvavého masakru a démonického chaosu. Pokračuje Saša Ptáčková.
3: Příběh sleduje truchlící Alici, která po ztrátě manžela hledá útěchu u svých příbuzných v jejich odlehlém rodinném domě. Tady omylem osvobodí krvežíznivé démony skryté v prastaré knize. Rodinné setkání se tak změní v krvavou noční můru plnou démonů.
4: Cheers to your perfect family.
1: Já se tady usmívám, byť tady přednáším o krvavém hororu, ale mě prostě tady Hubert se přišel tulit během zpráv a to je tak roztomilý, že to se nedalo.
0: Tak jedině kouká na tohle ten film takovým spejskem.
1: Přesně tak, to by byl můj případ. Dneska ještě počasí v noci, zpočátku oblačno až polojasno, můžou se vyskytovat přehánky nebo bouřky, teploty 19 až 14 a zítřejší den bude teplejší než dnes až do 30. Bude převládat polojasno až oblačno a přehánky budou k večeru ustupovat.
0: Tak jo, Míšo, já moc krát děkuju. No a my už si, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo. Hned pro vás mám třeba Within Temptation, Deep Blue Something anebo Horký žeslíže a jejich silný refrén.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 16.19 na rádiu Rock Zone, za náma nejlepší klasický rockový kousek, pořád jako novej od Kiss, I Love It Loud. No a my už se pojďme podívat, jak to vypadá s dopravou. Situaci nám popíše Kuba z Global Assistance. Ahoj.
2: Čau Franku, hezké odpoledne. Omezený provoz je momentálně na Nové Polotavské před vjezdem do Blanky na Smíchov. Očekávejte souvislou kolonu přes Polotavskou ulici už od Prosecké a zdržíte se také na Holešovičkách. Popojíždí se kolem 20 až 30 minut v obou směrech na Veluznově ulici, ucpaný zůstává Nusilský most do centra. V Rumunské ulici u křižovatky s Bělehradskou bourala 2 osobní auta a problémy hlásí řidiči i na jižní spojce. Momentálně se zdržíte od Kačerova po Barandiák. Proti směru tedy na Černý most se bouralo před nájezdem na 5. května směr Brno. Zdržíte se tam momentálně od sjezdu na Sulickou na Krč. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kuba, moc krát díky a my už pojďme na další muziku na tělo a vykopneme s novinkou od Europe s názvem The Cult of Ignorance.
0: Radio Rock Zone. Ptáš
3: se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
8: Už tam budem?
9: Nech toho!
8: Raději už tam budem?
9: Přestaň! Chtěl mě vedro!
10: Pohodová cesta? To chce kuře.
8: Mňam.
10: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
12: S Rock Zonem na DABu i na Deštnou se vyhrabu.
13: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
14: Hit sezóny na rádiu.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Známe živák Killing Loneliness od HIM a když jsme u těch živáků, tak se mrkneme samozřejmě i na ty živáky, na který my můžeme dneska vyrazit. První vás pozvu do Ostravy, kde dneska začíná festival Colors of Ostrava, konkrétně v Dolních Vítkovicích. Pro Prahu tu mám pozvánku do Vagónu, kde vystoupí Vintage Wine a Sliotar, v Rockafy pak zahraje Eric Johnson, ve Foru Karlín vystoupí Kraftwerk, v Arše Plus vystoupí Susan Vega a v Rýgrových Sadech Michal Hrůza a kapela Hrůzy. No a pokud jste z Plzně, tak můžete vyrazit do Zaxpabu, kde vystoupí kapela Vltava. Všechny tyhle ty pozvánky najdete i na našem webu sekci Club Life, případně na sociálních sítích. A teď už pojďme na další muziku. Čekají nás Rolling Stones nebo Eddie Vedder a jeho Brother the Cloud.
2: Radio Rock Zone. Mám tu 2-4 skladbové desky. První patří našemu oblíbenému militaristickému Sabatonu a druhé obsahuje nahrávky Tyla Lindemana z Rammsteinů. Pocházejí z rozšířené a vylepšené verze Lindemanova solového debutu Zunge, která byla vydána letos v létě. A Sabaton a Till Lindemann jsou sice různé hudební koncepce, ale obě EP stojí za to. Sejdeme se s nimi večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 16.44, 16.45 bych spíš řekl a my se pojďme ještě jednou v té hodině podívat, jak to vypadá s dopravou. Situace nám opět popíše Kuba z Global Assistance. Ahoj.
2: Čau Franku, hezké odpoledne. V Praze zůstává ucpaná jižní spojka od Kačerova po Barandovský most. Na Kbelské ulici probíhají opravy. Na cestě od Ústí nad Labem je kolona od sjezdu na Zděby a na Novopatské se jede pomalu od Satelic. Ucpané je proto také okolí. A očekávejte možné komplikace v Rumunské ulici u křižovatky s Bělehradskou, kde bourala dvě osobní auta a kvůli zúžení na jeden jízdní pruh zůstává ucpaná Vilznova ulice směrem do Holešovic před Hlávkovým mostem. Z Globa Assistance, Kuba.
1: Kuba, moc krát, díky, my si přátelé, pojďte dát ještě nějakou tu muziku na tělo, no a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Radio Rock Zone.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a Meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
9: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
10: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone.
11: Muzika na tělo.

0: Tak jo, přátelé, 5. hodina odpolední na rádiu Rock Zone, do tý nás doprovodili Hives a jejich Rigor Mortis Radio samozřejmě. No a další celá hodina značí jenom jediný, a to, že si dáme další rychlej přehled zpráv. Ještě před ním vás samozřejmě od mikráku zdraví Franka Míša. Přejeme krásnou středu 15. července 26, taky všechno nejlepší k svátku všem Jindřichům a Egonům, který ho dneska slaví, a tolik je drostí ode mě. Míšo, povídej, co máš pro nás hezkýho?
1: Já přeju hlavně krásný odpoledne a koukám se na počasí, že dneska je to takový mírnější, ale my jsme se s Frankem tady shodli, že to ani tak není moc pro nás příjemný, že je to takový skleníkový počasí. Byť teda 26 a tak nějak polojasno.
0: Já to už je, se těším na podzim.
1: Já tomu věřím, takový lidi znám. Ale pojďme si užívat léto, k počasí se ještě dostaneme na konci zpráv. Já vás ještě pozvu před tímhletím za nějakou muzikou. Můžete si užít právě venkovního atmosféry s kapelou Michal Hrůza, nebo kapela Hrůzy a Michal Hrůza, k tomu v Rýgráčích. A jinak všechno, co tady koukám, no to už je vevnitř, ale samozřejmě Colors of Ostrava, Dolní Vítkovice, tam je spousta muziky venku. My už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ceny pohonných hmot dál porostou. Basketbalista Satoranský přijal výzvy v izraelském týmu a basačka Jennifer Finch z L7 bojuje s rakovinou mozku. Cenový strop na pohonné hmoty dál stoupá. Paliva zítra znovu podraží. Benzín bude oproti dnešku dražší o 32 haléřů a litr tak může stát 42,21 Kč. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 40,12 Kč. Cenový skok tak bude o dost výraznější. Nafta se tak po více než měsíci vrátí nad 40-korunovou hranici. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo ministerstvo financí. Obchodníci na Karlovarském filmovém festivalu hřešili. Kontroloři například odhalili, že prodávali alkohol mladistvým. Špatně pro stánkaře dopadlo přes 40% kontrol. Mluvčí obchodní inspekce František Kotrba dodal, že byla čtvrtina obchodníků nepoctivá.
3: Většinou se jednalo o nedodržení deklarované míry nápoje nebo o hmotnosti pokrmu či neumožnění spotřebiteli ověřit si správnost podávaného množství, protože prodávající neměli k dispozici úředně ověřená měřidla.
1: Celkem inspektoři provedli na Karlovarském filmovém festivalu skoro 120 kontrol. Německé dráhy Deutsche Bahn se za letošní první pololetí staly cílem sabotáže ve 2200 případech, napsal to bulvární deník Bild. Jde o krádeže, žhářství anebo vandaly. Takových případů je letos v porovnání s prvními 6 měsíci loňska o 7% víc. Poslední tento incident se stal zřejmě v noci na úterý, kdy při požáru elektrického rozvaděče byla uzavřená trať mezi Hamburkem a Cuxhavenem. Hořilo v technické budově u železničního přijezdu v obci Neu-Wulmstorf nedaleko Hamburku. Podle policie to byl zřejmě právě žhářský útok. Zrušit museli železničáři na 200 vlakových spojů.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Basketák Tomáš Satoranský se přesouvá ze západu na východ. Posilou bude právě z týmu Barcelony a bude teď působit v Hapoelu Tel Aviv. V izraelském klubu podepsal roční kontrakt. Euroligový tým o tom informoval na svém webu. 34-letý Satoranský posílil Hapoel po 4letém působení v Barceloně. Letos mu v katalánském týmu skončila roční smlouva. V minulosti strávil 6 sezon v NBA, kde hrál třeba za Washington nebo Chicago. Jeho bývalými působišti byla ale i Sevilla a USK Praha. Satoranský je z přestupu velmi nadšený a stejně je tomu i ze strany řeckého kouče izraelského týmu Dimitriose Itudise. Rokový svět přichází se smutnou zprávou. Dnes už bývalá basketaristka punkových L7 Jennifer Finch bojuje s agresivním typem rakoviny mozku. 59letá hudebnice i spisovatelka, ale i fotografka prodělala sérii operací a je zcela odkázaná na nepřetržitou asistenci blízkých. Jennifer ale vzkázala, že rozhodně nehodlá jen tak trpět v tichosti a odkazuje tím na kampaň založenou právě na její pomoc. Proklik najdete na našem webu rockzone.cz nebo na GoFundMe. Pod označením Jennifer Finch versus rakovina mozku. Je na čase udělat kravál. Za krátkou chvíli se už vybralo téměř $300 000 z cílových 350. Výtěžek této sbírky půjde na pomoc s placením domácí péče i ošetřování, fyzioterapii, řečové terapie a jak se píše na webu sbírky, zkrátka na vše, co Jennifer bude potřebovat pro svůj důstojný život a navrácení do něj. My samozřejmě za Rockzone Jennifer přejeme opravdu mnoho sil. A slíbila jsem ještě počasí, no tak v noci 19 až 14, zpočátku polojasno až oblečno, nějaký ty přehánky možná, uvidíme, nebude to tak závažný, jak meteorologové slibovali, nicméně zítra k neštěstí Frankova bude o něco tepleji.
0: No, dobře, tak dobře, k mýmu neštěstí, to si budu pamatovat. Každopádně, Míšo, moc krát díky, no a my už si, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo. Hned zkrát pro vás mám třeba i ACDC, Ospringa nebo Dana Landu a jeho šanci.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Známa klasický rockový kousek na Rádio Rock Zone, pořád jako novej Neil Young a Rockin' in the Free World. No a po něm se pojďme podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou a v 17.19 nám ji popíše Kuba z Global Assistance. Ahoj.
2: Čau Franku, hezké odpoledne. Stále čekejte dlouhé zdržení ve směru do Blanky po Polvotavské ulici a zdržíte se už od Čuprovy. Ucpávají se také Holešovičky. Obousměrně čekejte souvislá kolona na Vilznově ulici, na Nuselské mostě ve směru do centra a zdržíte se také v obou směrech před rekonstrukcí Kbelské ulice. Momentálně na Novopatské od D10 přes Cínoveckou od sjezdu na Zdiby a aktuálně pozor na dopravní nehodu cyklisty nad Hámovy ulici. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, moc krát, díky. My už se pojďme dát další muziku na tělo a vykopneme s novinkou od Strokes s názvem Going Shopping.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Už 23. července startuje v Liberci 32. ročník legendární Benátské s Impulzem. Těšte se na 5 stagí, zbrusunovou relax a zábavní zónu, skvělé jídlo, pití a hlavně line-up, který vás nenechá sedět. Dorazí světový rockset i domácí a slovenská špička jako Lucie. Činasky, Škvor, Horký žeslíže, David Koller, Doktor Pepe a dalších více než 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus@výfuky.cz.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Kofr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Zdravá živá kotáriem, Imitation of Life a samozřejmě víc živáku si budete moct dát zhruba za půl hodinky s kolegou Šimonem Klauskem, ale teď se podíváme, kam můžeme my dneska vyrazit za nějakým tím živákem. A pokud jste z Plzně, tak třeba do Zachspabu, kde vystoupí kapela Vltava. No a pokud jste z Ostravy, tak v Dolních Vítkovicích dneska samozřejmě začíná festival Colors of Ostrava. A pro Prahu tu mám pozvánku třeba do Lígráčů, kde vystoupí Michal Hrůza a kapela Hrůzy, v Arše Plus zahraje Susan Vega, ve Foru Karlín Kraftwerk, v Rock Cafe Eric Johnson a nebo ve Vagónu Vintage Wine a Sliotar. Všechny tyhle ty pozvánky najdete taky na našem webu sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už ale pojďme na další muziku. Čekají nás Halloween anebo Dropkick Murphys a jejich We Shall Overcome.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Mám tu 2-4 skladbové desky. První patří našemu oblíbenému militaristickému Sabatonu a druhé obsahuje nahrávky Tyla Lindemana z Rammsteinů. Pocházejí z rozšířené a vylepšené verze Lindemanova solového debutu Zunge, která byla vydána letos v létě. A Sabaton a Till Lindemann jsou sice různé hudební koncepce, ale obě EP stojí za to. Sejdeme se s nimi večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, přátelé, ještě než se s vámi pro dnešek rozloučím, tak se mrkneme, jak to vypadá s dopravou, no a tu nám samozřejmě popíše Kuba z Global Assistance. Ahoj.
2: Čau, Franku, pěkné odpoledne. Na pražském okruhu na cestě k letišti za sjezdem na Barrandov na 16,5 kilometru překáží dopravní nehoda. Do kolon se dojíždí u sjezdu na Jesenici. V protisměru čekejte frontu od plzeňské D5 po Ořech. U Chrášťan se navíc také boudalo. V Praze si postojíte na jižní spojce v úseku Kačerov Barrandovský most protisměru od Záběhu. Dopravní omezení komplikuje průjezd na Kbelské ulici a v okolí. Pomalu se proto jede na Cínovecké od Zdib. A ve Strůlkách na Bavorské ulici u křižovatky s Jeremiášovou bourala 9 osobní auta. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kuba, moc krát díky. No a přátelé, já se s tímhletím s vámi pro dnešek loučím. Za mě už si to za chvilku přebere kolega Šimon Kalousek, se kterým se dáte naše pravidelný pořady Nekonečný koncert a taky hrajeme na přání. No a my se uslyšíme, jestli se nepletu, zase zítra klasicky od 6 do 9 večer. Do té doby se mějte krásně, opatrujte se a zítra zase čus.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
7: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
8: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
9: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Everybody have a good time, kapela Darkness na rádiu Rockzone. 17 hodin 59 minut, Šimon Klausek doufá, že vy máte taky dobrý časy v tuhle chvíli, každopádně já vám každopádně v tuhle chvíli přeju krásný středeční podvečer, a to s datem 15. července 2026. Před náma, jak jinak, hodinka živáků na tělo, tedy náš pravidelný pořad Nekonečný koncert. Už je tady, mám pro vás nachystaný, ale ještě předtím taky zprávy s Míšou. Ahoj.
1: Ahoj, krásný podvečer. My jsme se tady se Šimonem vlastně zasekli nad tím, že dneska je Praha plná muzikantů a nebudete pravděpodobně vědět, kam zajít, ve Šimone.
0: No, já bych měl těžký dilema, hlavně tady mezi Kraftwerk a Susan Vega. Mm. Bohužel nepůjdu ani na jeden, protože jsem tady, ale já myslím, že si to užijeme i tak.
1: Já si myslím, že to bude velký večírek. Kraftwerk vypadá, že je online už nedostupný. Pokud budete chtít vyrazit, tak jedině zkusit lístky na místě. Co se týká venkovních teplot, tak od 22 stupňů až po 28, a my už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Policie vyšetřuje střelbu na Praze 10. Mnichov vydal zákaz na pouštění soukromých bazénů a fotbalisté Španělska převezli Francii. Jeden člověk zemřel a další byl zraněný při střelbě v Herbenově ulici v Praze 10, kam policisté vyjeli po oznámení dnes dopoledne. Podle prvotních zjištění detektivů jde o vraždu asi 51-leté ženy a pokus o sebevraždu o 4 roky staršího muže. Šlo o bývalé rodinné příslušníky. Nikomu nehrozí už žádné další nebezpečí, uvedla to policie na síti X. Filip Turek za Motoristy po své pondělní autonehodě rozpoutal debatu na sociálních sítích. Největší pozornost vzbudil komentář na Facebooku, kde vysvětluje, že řidiči menšího auta vlastně zachránil život, a to rychlým stržením volantu. Poslanec a vládní zmocněnec pro Green Deal boural v pondělí na pražské křižovatce IP Pavlova. Se svým luxusním Mercedesem třídy G se střetnul s houkající Škodou Fabii, která šla v kotrmelci přes střechu. Její zhruba 60-letý řidič skončil v nemocnici a začalo policejní vyšetřování. Turek do rekonstruované křižovatky vjel odděleným levým pruhem, zatímco zbylá auta stále čekala. Otázka je, zda si to v dané dopravní situaci mohl dovolit nebo porušil pravidla. K situaci se v exkluzivním rozhovoru pro zpravodajský web iDnes.cz vyjádřil také prezident Petr Pavel.
3: Nerespekt k pravidlům, která jsou obecně platná, a tím bohužel špatný příklad pro všechny ostatní. Ve smyslu toho, pravidla jsou tady pouze pro ty hloupější. My frajeři si můžeme dovolit je ignorovat. To opravdu pro člověka, který chce být v politice, není dobrý vstup.
1: Bavorská metropole Mnichov vydává zákaz kvůli suchu. Zatrhla na pouštění soukromých bazénů, zavlažování trávníků a čerpání vody z řek a jezer. Při porušení vyhlášky hrozí pokuta v přepočtu přes 1 000 000 korun. K šetření vodou vyzývá v posledních měsících své obyvatele řada německých měst. Kromě Mnichova třeba i Drážďany nebo Lipsko. Spolková vláda proto dnes spustila nový informační portál, který na nízký stav vody upozorňuje. Vyhláška zatím platí do 1. srpna.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
1: Favoriti na mistrovský fotbalový titul jsou ze hry. Francie padla v semifinále se Španělskem 0-2. Zahraje si tak v sobotu o 3. místo. Španělům se může povést totéž, co v roce 2010, kdy ovládli světový šampionát coby úřadující evropští mistři proti Nizozemsku. Na svého soupeře si ale musí ještě počkat. Semifinále mezi Argentinou a Anglií proběhne dneska od 21 hodin našeho času. O titul světového šampiona se hraje v neděli. Queens of the Stone Age se vrací s novým singlem Easy Street. Psychedelická a svěžná skladba představuje první nový materiál Joshe Homa od roku 2023, kdy vyšlo jejich 8. studiové album In Times New Roman. Kapela píseň poprvé představila živě loni na podzim během turné Catacombs. Easy Street se následně stala pravidelnou součástí koncertního setlistu a rychle si získala oblibu u fanoušků. Vydali také oficiální studiovou verzi skladby prostřednictvím vydavatelství Matador. Klidná, ale zároveň lehce syrová nahrávka stojí na akustické kytaře a psychedelických syntezátorech, přičemž nechybí ani jízlivý humor textů. Je ještě doplním počasí, že v noci 19 až 14 počátku oblačno až polojasno, místy může být taky déšť nebo přeháňky. No a zítřejší den bude teplota o něco zase výš 25 až 30.
0: Tak to byly zprávy od Míše Bezvy, já za ně děkuju. No a po 18. hodině, respektive 5 minut po 18. hodině, startuje středeční nekonečný koncert. V první části vám nabídnu živáky od Def Leppard, také od System of Down. No a jako otvírák to budou legendární Judas Priest a Breaking the Law, tak přeju příjemný poslech.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo. I got a question. London, do we have any lawbreakers?

0: Na Radio Rock Zone se dává ten nekonečný koncert, tedy hodinku výběru z těch nejlepších rockových živáků. Def Leppard a Pour Some Sugar on Me za náma. Za chvíli budeme pokračovat, čekají nás Muse a taky The Cure a jejich klasika Friday I'm in Love.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No, předtím se ale ještě podíváme na dopravu, teď máme 18 hodin 17 minut, no jak to aktuálně jde v Praze, to už je otázka pro Kubu z Global Assistance, ahoj.
2: Čau Šimone, hezký podvečer. Momentálně dejte pozor na dopravní nehodu na Pražském okruhu na cestě k letišti za nájezdem od Barrandova. Kolona aut se táhne od Jesenice a ucpaná je proto také ulice k Barrandovu, a to už od sídliště. Tam hlásí řidiči zdržení přes půl hodiny. Pražský okruh popojíždí také v protisměru momentálně mezi Chrášťany a Ořechem. Bouralo se na Jeremiášově ulici u sjezdu na rozvodovskou spojku a doprava tam zpomaluje. Silný provoz čekejte v obou směrech na Dobřížské ulici a kvůli rekonstrukci Kbelské ulice je ucpaná Cínovecká na cestě od D8. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, děkuju. Podíváme se samozřejmě i mimo hlavní město na průtahu Libercem u Rochlic.

0: Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Tak tohle byl další živák v rámci našeho dnešního, tedy středečního nekonečního koncertu na rádiu Rockzone. Kapela Cheap Trick, ovšem se songem vypůjčeným od Beatles With a Little Help from My Friends. Tak 18.31, já myslím, že je nejvyšší čas, abych připomněl, že celou příští hodinu se tady bude jako vždycky ve všední večer hrát na vaše přání. No a vy mi je klidně už teď posílejte na mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz, no a nebo navštivte náš Rockzone Facebook a jednoduše svoje přání napište buď do komentáře pod nejnovější fotku, anebo do zprávy.
1: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
0: Tak dneska se toho děje opravdu hodně, co se týče muziky. Já začnu netradičně v Ostravě, protože tam samozřejmě startuje festival Colors of Ostrava 2026 v areálu Dolních Vítkovic. Tady v Praze dvě velké akce, ale obávám se, že asi budou obě vyprodaný, když tak zkuste štěstí na místě. Ve Foru Karlín německá elektronická legenda Kraftwerk a v Arche Plus, neboli bývalým divadle Archa, americká písničkářka Susan Vega. V Rock Café pak další americká záležitost, hudebník, který si jmenuje Eric Johnson. V Rígrových Sadech Michal Hrůza, kapela Hrůzy, no a ve Vagonu na pohodu akce Keltský úterý, vlastně, ale Keltská středa by se dalo spíš říct, Vintage Wine a Sliotar tam zahrajou. No a pokud jste z Plzně, nebo se tam budete dneska večer minimálně pohybovat, můžete vyrazit na legendární Vltavu do Zachspabu. Komplet to všechno najdete i na našich webových stránkách rockzone.cz v sekci Club Life a nebo na našich sociálních sítích. No tak jo, před náma poslední třetí blok živánků. Před 19. hodinou dáme třeba Queeny a dáme taky kapelu Evolnation, Not Your Fault.
2: Mám tu dvě čtyř skladbové desky. První patří našemu oblíbenému militaristickému Sabatonu a druhé obsahuje nahrávky Tyla Lindemana z Rammsteinů. Pocházejí z rozšířené a vylepšené verze Lindemanova solového debutu Zunge, která byla vydána letos v létě. A Sabaton a Till Lindemann jsou sice různé hudební koncepce, ale obě EP stojí za to. Sejdeme se s nimi večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
3: Nekompromisní rok. Škvoři na živo. Už příští týden na Rádio Rockzone. Dejte si přímý přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Nalaďte si Rockzone v pátek večer 24. července. Škvoři naživo jen pro Rádio Rockzone.
4: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

now.

0: Dnešní nekonečný koncert na rádiu Rockzone nám uzavřela dvojice White Stripes s Jackem Whiteem v Fell in Love with a Girl, samozřejmě v živý verzi. Pár vteřin po 19. hodině vás opětovně z moderátorský židle zdraví Šimon Kalousek, pohodovej středeční večer. No a než tady začnu hrát na vaše přání, nebo se o to alespoň pokusím, je tady Míša bez vás s dalšíma zprávama. Ahoj.
1: Ahoj, krásnou sedmičku, tedy sedmou hodinu. Tak možná se pojďme podívat, že třeba do vagonu na Vintage Wine s Lyotard by se dalo dneska vyrazit a už je nejvyšší čas se chystat. No a v Plzni dneska Vltava, Vzach z pub. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: V Německu propouštějí průmyslové pracovníky. Svátek hokeje odstartuje příští rok pod Širákem a začíná mezinárodní Colors of Ostrava. Jižní Čechy potrápí silné bouřky, začínaly už odpoledne a pokračovat budou i dnes večer. Vyplývá to z výstrahy meteorologů. V bouřkách může v jižní části Jihočeského kraje a na Klatovsku spadnout v přívalových srážkách až 30 litrů vody na metr čtvereční. Padat mohou i menší kroupy. Vítr by mohl foukat v nárazech rychlosti kolem 70 km za hodinu. Meteorologové varují před škodami na majetku, komplikacemi v energetice a dopravě a také před úrazy. Skandinávci mají zdravější chodidla než Češi, hýbou se totiž mnohem víc než my. Třeba v Norsku je běžné, že děti běhají venku na boso. Ruslan Skopal z e-shopu na boso.cz nám řekl, že je na každém, jak dobře budou naše chodidla fungovat.
3: Přirozený pohyb, pobyt venku, rozmanitý terén a vhodná obuv mají na vývoj nohou větší vliv než dědičnost. Děti, které častěji chodí na boso, mají zdravější chodidla, vyšší klenbu a méně deformit palce.
1: Když už dětem obuv vybíráme, měli bychom myslet na to, aby měli dostatečně širokou špičku. Měli by mít také pružnou podrážku, která umožňuje přirozenou práci chodidla. Německý průmysl v loňském roce přišel o zhruba 177 tisíc pracovních míst. Nejvýraznější propad zaznamenal automobilový sektor, kde zaniklo 52 tisíce pozic, následovaný strojírenstvím a kovoprůmyslem. Spolkový úřad práce informoval, že celkově v německé ekonomice ubylo asi 108 tisíc míst, jelikož nárůst v ostatních odvětvích nedokázal průmyslové ztráty kompenzovat. Pokles navíc pokračuje i letos tempem zhruba 15 tisíc pozic měsíčně a to je dáváno do souvislosti s vysokými cenami energií, nedostatkem sil a čínskou konkurencí. Problémy největší evropské ekonomiky, na kterou je silně navázáno i Česko, ilustruje i slabý loňský růst HDP a výrazné zhoršení letošního vládního výhledu na 0,5%.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fanoušci hry na ledové ploše si přijdou na své. Hokejové mistrovství světa v příštím roce totiž zahájí utkání pod širým nebem. A to mezi domácím Německem a vicemistry světa Švýcary. Hrát se bude ve čtvrtek 13. května od 20:20. Na fotbalovém stadionu Schalke v Gelsenkirchenu kapacita tamní arény je přes 61 tisíc diváků. Záměry o venkovním utkání potvrdila dnes na svém webu Mezinárodního Hokejová federace. Dneska v pravé poledne začal mezinárodní hudební festiák Colors of Ostrava. Rovnou nabízí velkou novinku. Konkrétně můžou letos návštěvníci vidět odlévací halu vysokých pecí číslo 4 a 6, a to před samotnou rekonstrukcí. Do pecí se dá nahlédnout od zítřka dál. Prohlídky mají trvat 20 minut a uskuteční se v několika časových blocích za den. Podle organizátorů festivalu mají lidi na festiáku o podobné aktivity zájem a rádi si zpříjemní čas mezi koncerty. Hlavními hvězdami jsou letos třeba 21 Pilots, Moby nebo Skunk Anansie. Během 4 dnů ale Colors of Ostrava nabídne vystoupení celkem 110 interpretů. Je to velký, škoda jen, že na mě daleko. Tak v noci nejnižší teploty 19 až 14, zpočátku oblačno až polojasno, můžeme čekat i zataženou oblohu, místy déšť a čtvrteční den bude převládat oblačný až polojasný, postupně lokální přehánky ojedinělé bouřky s teplotami do 30.
0: No tak jo, děkujeme pěkně, no a 5 minut po 19. můžeme odstartovat hodinku muziky na vaše přání, pište si o vaše oblíbený pecky na mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz, pište taky na náš Rockzone Facebook do komentářů pod nejnovější fotkou anebo do zpráv, anebo mi zavolejte sem do studia na 255 700 707.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Hodinku muziky na vaše přání otevřeli jak jinak Kabáti a jejich song Šaman. No a my na české hudební scéně zůstaneme, protože a poněvadž mi dneska jako první napsal na Facebook náš přední fanoušek Robert Jonák následující vzkaz. Ahoj Šimone, prosím tě, nemohl by si mi zahrát něco od bandy EE, třeba song Nasraná, a jestli tohle nemáš, tak jako vždy od kapely Šanov 1 nebudem. Je to pro tebe do studia a všem posluchačům přeji hezký večer. S pozdravem Robert Jonák mladší PS, jak vždycky Robert píše Punksno Dead Vivolové. Tak Roberte, já tě taky moc zdravím, předně ti děkuju za přízeň, no a vzhledem k tomu, že zmiňovaný songotéček tady nemám, tak pojďme dát rovnou Šanov a jejich klasiku, která se jmenuje, jak už si psal, nebudem.

0: Australská banda Wolfmother na rádiu Rock Zone se songem New Moon Rising. Tak jo, pojďme dál. Tomáš Vraný, další náš věrný posluchač, přední fanoušek, dnes napsal na Facebook: zdravím, poprosil bych o zahrání ZZ Top, I Got To Get Paid, předem děkuji. Tomáši, nemáš zač, tady to je.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: Dohráli ZZ Top 19.21 v rychlosti. Připomenu, že až do 20. hodiny se tady hraje na vaše přání. Čekám na ně stále, a to buď na telefonu 255 700 707, nebo na mailu hrajeme@rockzone.cz, případně na našem Rockzone Facebooku ve zprávách nebo v komentářích pod nejnovější fotkou. Čeká nás letošní skvělá věc od Rolling Stones, In the Stars, no a pak už to bude zase na vás.
1: S Rockzonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
2: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
3: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: Minulý pátek, tedy 10. července, vydali nestárnoucí Rolling Stones své nový studiový album Foreign Tongues, no a kromě jiných písní tam najdete i tuhletu skvělou hitovku In The Stars, kterou jsme si právě teď zahráli tady na rádiu Rockzone. Každopádně, teď je čas na další vaše přání a dávám taky prostor mailům. Tomáš Adam mi tam napsal: ahoj Šimone, zahrál by si mi prosím píseň Wind of Change od Scorpions. Vím, že jsem si o tuhle píseň několikrát psal, ale je to za mě jedna z nejhezčích písní na světě. Zdravím do rádia. No tak Tomáši, já tě zdravím a souhlasím. Pojďme si ji dát opětovně.
1: Rádio Rockzone.

0: Australský ACDC se svojí klasikou Hells Bells v živém provedení na Radio Rock Zone. No a my shodou okolností ještě zůstaneme u živáků, protože mi napsal do facebookových zpráv z Denda: čau Šimone, nenašel by se tam nějaký živák od Sabatonu, díky. No tak jo, tak pokračujeme v koncertních verzích písní. No a z Dendovi posílám Sabatony a Carlos Rex naživo.
1: Mám tu dvě čtyřskladbové desky. První patří našemu oblíbenému militaristickému Sabatonu a druhé obsahuje nahrávky Tyla Lindemana z Rammsteinu. Pocházejí z rozšířené a vylepšené verze Lindemanova solového debutu Zunge, která byla vydána letos v létě. A Sabaton a Till Lindemann jsou sice různé hudební koncepce, ale obě EP stojí za to. Sejdeme se s nimi večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Zábavná věc od legendárních The Clash z roku 1982, Rock the Casbah. Tak pojďme na poslední z vašich dnešních přání. Zalovil jsem ve zprávách na Facebooku Čau Šimone, nenašel by se tam prosím song od kapely Offspring Smash It Up pro všechny posluchače. Díky a zdravím, Honza. Honzo, určitě Offspring a jejich vlastně hodně stará klasika tady pro tebe a pro všechny posluchače nachystaná. No a zároveň vzkaz všem ostatním, že další hodinka na vaše přání tady bude zase samozřejmě zítra mezi 19. a 20. hodinou.
1: Radio Rockzone. Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: S Rockzonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
7: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
8: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Tak ke 20. hodině nás tady na Radio Rock Zone doputovala kapela Slipknot se songem Dead Memories. V tuhle chvíli vás opětovně zdraví od mikrofonu Šimon Kalousek, krásný středeční večer. My si tady společně dáme ještě jednu hodinku, no a před ní je taky poslední společný zprávy s Míšou Bezvou. Ahoj.
1: Krásný večer. Dneska Colors of Ostrava a v 10:30 večer 21 Pilots, tak případně pokud posloucháte a jste v Ostravě, abyste na tohle nezapomněli, a my už dáme všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sněmovna schválila obnovení EET, Slovensko postrádá strojvedoucí a fotbalisté odehrají Ligu národů s Chorvaty. Sněmovna schválila obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Nově bude bezpapírová a zahrne i bezhotovostní platby s cílem narovnat trh a přinést státu až 14 miliard korun. Součástí schváleného balíčku, který míří do Senátu, je i řada daňových úlev, které podle analytiků reálný rozpočtový výnos výrazně sníží. Vrací se například školkovné, sleva na studenta, osvobození z propitného nebo 12% DPH na nealko v restauracích. Při jednom z VIP večírku během 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech došlo k poničení, konkrétně k poškození sloupů karlovarské mlýnské kolonády. Technici do nich totiž nelegálně navrtali otvory pro uchycení osvětlení. Pochybení a možnému způsobení škody se přihlásila společnost L'Oréal Paris, která tady pořádala módní přehlídku. Přeberou prý ale plnou odpovědnost. Magistrát města škody teď sčítá. Pronájem kolonády město vynáší zhruba 250 tisíc korun za den a případné opravy budou uhrazené ze složené kauce ve stejné výši. Slovensku chybí strojvedoucí. Situace je tak vážná, že státní dopravce škrtá některé spoje. Ministerstvo dopravy proto přesune zaměstnance od nákladního dopravce do osobní železniční přepravy.
3: Nedostatok rušťovodičov komplikuje cestovanie vo vlakoch najmä ľuďom v okolí Bratislavy. Niektoré osobné vlaky nahrádzajú dodatočnými zastávkami dlhšie regionálne expresy a inde miesto vlakov jazdia autobusy. Na stole je jediné východisko, aby železničný osobný dopravca prevzal pracovné sily od stratového nákladného, ktorý ide prepustiť stovky zamestnancov. Jeho rušňovodiči sa však ešte musia preškoliť na druhý typ železničnej dopravy. Jozef Baoko, Slovensko.
2: Poslúchate rýchly prehľad na rádiu Rock Zone.
1: Čeští fotbalisté odehrají venkovní zápas proti Chorvatsku v Lize národů opět v Osijeku. V tamní Opus aréně pro 13 000 diváků se představili i v loni v červnu v utkání kvalifikace mistrovství světa, kde utrpěli debakl 1-5. O dějišti listopadového závěrečného duelu skupiny informovala reprezentace na sociální síti X. Kapela Deep Purple má novou desku. Skupina slibovala nejtvrdší počin za hodně dlouhou dobu a příklon k hardrockovější a přímočařejší podobě sebe sama je tu jasně cítit. Deep Purple nahráli 13 skladeb, které vesměs mají správný tah i starosvětskou poctivost. Je vidět, že kapela chtěla dát posluchačům maximum. No a doplním už jenom počasí, oblačno až polojasno v noci i zítra, sem tam nějaká ta přeháňka, 19 až 14 v noci, zítra přes den do 30.
0: Děkujeme pěkně, no a po 20. hodině si tady z muziky naservírujeme Lordy, taky kapelu The Verve, no a vzhledem k tomu, že máme prázdniny, tak hnedka na úvod Green Day a stylové Holiday, tak ještě jednou krásný večer.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Kanadský hudebník Bryan Adams vystoupí 13. prosince v pražské O2 aréně, no a já se vsadím, že tam určitě zahraje i tuhle svoji velkou hitovku z roku 1984 Run To You, která právě teď doznívá na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Je to tak, v čase 20 hodin 20 minut se úplně naposledy dneska podíváme na silnice tady v Praze. Pozor, v Zenklově ulici na křižovatce s náměstím Na Stráži, tam se srazily dvě osobní auta, počítejte s omezením. Nakladně v ulici Československé armády u křižovatky s Klementovou bouralo osobní auto s motorkou. Na Hodonínsku před Dambořicemi směrem od Velkých Hostěrádků havarovaly dvě osobní auta a pozor taky v Brně ve Sportovní ulici u křižovatky s Rajsigovou, taktéž dvě osobní auta v sobě. Všem řidičům přeju šťastnou cestu, my si zahrajeme Ariem za chvíli a předtím taky horkou novinku od Vypsaný fixy, bylo to jistý.
2: Kufr zbalenej, motor běží, Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Alanis Morissette a živý provedení Jo, je to Juler na rádiu Rockzone. Byla to zároveň moje labutí píseň pro dnešek. Já, Šimon Kalousek, se s váma rozloučím s dovolením. Popřeju jak jinak krásný zbytek středečního večera, užijte se ho maximálně. No a my se to spolu dáme zítra ve čtvrtek, tentokrát už klasicky od 14. do té doby čus.
1: Mám tu 2-4 skladbové desky. První patří našemu oblíbenému militaristickému Sabatonu a druhé obsahuje nahrávky Tyla Lindemana z Rammsteinů. Pocházejí z rozšířené a vylepšené verze Lindemanova solového debutu Zunge, která byla vydána letos v létě. A Sabaton a Till Lindemann jsou sice různé hudební koncepce, ale obě EP stojí za to. Sejdeme se s nimi večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

regiony.

0: rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Zloději motorky hrozí 5leté vězení, 30 civilistů zemřelo po útoku v Íránu a pětibojař Lukeš vede světový žebříček. Vítejte u dalšího rychlého přehledu zpráv z Bezvou. Neznámý muž ukradl v pražské podzemní garáži motorku za 400 tisíc korun. Jednalo se o krosový speciál. Policie po zloději pátrá. K dispozici jsou kamerové záznamy. Zveřejnila je na webu s tím, že pokud lidé zloděje poznají anebo mají jakékoliv informace, mohou se ozvat na policejní linku 158. Stejně tak, pokud někdo ví, kde odcizená motorka právě je. Za krádež hrozí pachateli až 5leté vězení. Fotovoltaika má prý největší boom za sebou, alespoň to vyplývá z informací Solární asociace. Za první polovinu letoška si fotovoltaiku pořídilo asi o 30% méně lidí než loni. Pokles souvisí především s čekáním na nové podmínky státní podpory. Ředitel Solární asociace Jan Krčmář doufá, že se současný trend změní.
2: Lidé by se neměli fotovoltaiku instalovat právě protože zrovna teď je drahá elektřina, ale protože elektřina, kterou vyrábí fotovoltaika, má stabilní stejnou cenu přes 30-40 let. Máte tam jenom investiční náklady a to je všechno.
1: Zájem o fotovoltaiku ale nestrácejí firmy. Více žádaná začínají být i bateriová úložiště. Ty dokážou ukládat vyrobenou elektřinu na později. Nejnovější série amerických útoků na jih Íránu má za poslední dny nejméně 30 civilních obětí. Zranění utrpělo přes 260 lidí. Z toho 222 mohli po ošetření z nemocnic propustit. S odvoláním na mluvčí iránské vlády a ministerstva zdravotnictví to ve středu napsala agentura DPA. Washington a Teherán v polovině června uzavřeli memorandum o porozumění, které mělo vést ke konci války. Tu rozpoutali Spojené státy a Izrael v únoru. Americký prezident Donald Trump ale před týdnem řekl, že příměří je u konce. Americká strana pak útoky obnovila. Irán znovu reaguje ostřelováním amerických základen v zemích Blízkého východu a také plavidel v Hormuzském průlivu.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Česko se může pyšnit světovým úspěchem. Moderní pětibojař Matěj Lukeš totiž po úspěších ve světovém poháru vede světový žebříček. Do čela se 24-letý reprezentant dostal po druhých místech v Pazardžiku a ve finálovém závodu v Budapešti. V tiskové zprávě svazu líčil, jak se chystá na srpnové vrcholy sezóny, také mistrovství Evropy v Istanbulu a světový šampionát v Číně, kde bude obhajovat loňský bronz. Na závěr ještě počasí. Noční teploty budou dosahovat maximálně 19 stupňů. Zpočátku má být oblačno až polojasno, postupně čekáme až zataženou oblohu a v Čechách místy déšť nebo přehánky. Čtvrteční den bude sahat až k 30 stupňům Celsia. Převládat má oblačná až polojasná obloha, ráno a dopoledne může být místy i zataženo. Postupně budou lokální přehánky a večer srážky ubývat.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Mám tu dvě čtyřskladbové desky. První patří našemu oblíbenému militaristickému Sabatonu a druhé obsahuje nahrávky Tyla Lindemana z Rammsteinů. Pocházejí z rozšířené a vylepšené verze Lindemanova solového debutu Zunge, která byla vydána letos v létě. A Sabaton a Till Lindemann jsou sice různé hudební koncepce, ale obě EP stojí za to. Sejdeme se s nimi večer v 11 na Radio Rock Zoom.

0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Kvůli strážce autobusů na Kladensku je 17 zraněných. Mnichov vydal zákaz na pouštění soukromých bazénů a basketbalista Satoranský přestoupil do Izraele. Je tu rychlý přehled zpráv, u kterého vás zdraví Bezva. U obce Lidice se srazily dva autobusy. Mohlo být o trestný čin obecné ohrožení. To teď vyšetří kladenští kriminalisté, řekla to policejní mluvčí agentuře ČTK. Dva autobusy pražské integrované dopravy se u Lidic střetly ve středu ráno kolem 7 hodiny. Samotnou příčinu nehody musí teprve policie zjistit, ale předběžně uvádí, že ke střetu mohlo dojít ve chvíli, kdy jeden z autobusů vyjížděl z vedlejší na hlavní ulici. Záchranáři ošetřili 17 lidí. Jednu ženu se středně těžkým zraněním hlavy přepravil vrtulník do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Další lidé utrpěli lehčí úrazy na rukou, nohou a také odřeniny. Silnice číslo 61 byla ve středu téměř 5 hodin po nehodě zavřená. O prázdninách přibývá na Šumavě úrazů dětí. Chirurgové klatovské nemocnice hlásí v prvních týdnech školního volna až 50% nárůst. Ošetřují hlavně děti po pádu z kol nebo koloběžek. Víc už poví Klára Fajstová.
2: Chirurgové ošetřují také děti po pádu u bazénu nebo skoku z větší výšky a řezné rány i popáleniny, ať už z táborových činností nebo těch, kdy pomáhají rodičům na chatách. V posledních letech ubývá pádů z trampolín nebo stromů, tam už děti moc nelezou. Výrazně ale přibývá úrazů z elektrokoloběžek, často v případech, kdy chybí helma. Vyšší počty úrazů dětí hlásí i krajští záchranáři. Sem patří i tonutí. Základem je nepřeceňovat své síly.
1: Bavorská metropole Mnichov vydává zákaz kvůli suchu. Zatrhla na pouštění soukromých bazénů, zavlažování trávníků a čerpání vody z řek a jezer. Při porušení vyhlášky hrozí pokuta v přepočtu přes 1 000 000 korun. K šetření vodou vyzývá v posledních měsících své obyvatele řada německých měst. Kromě Mnichova třeba i Drážďany nebo Lipsko. Spolková vláda proto ve středu spustila nový informační portál, který na nízký stav vody upozorňuje. Vyhláška zatím platí do 1. srpna.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Basketák Tomáš Satoranský se přesouvá ze západu na východ. Po odchodu z týmu Barcelony bude působit v Hapoelu Tel Aviv. V izraelském klubu podepsal roční kontrakt. Euroligový tým o tom informoval na svém webu. 34letý Satoranský posílil Hapoel po 4letém působení v Barceloně. Letos mu v katalánském týmu po skončení ročníku vyprošela smlouva. V minulosti strávil 6 sezon v NBA. Hrál třeba za Washington, New Orleans nebo San Antonio. Jeho bývalými působišti byla i Sevilla a USK Praha. Satoranský je z přestupu velmi nadšený. Na závěr pro vás mám i počasí. V noci budou teploty mezi 19 až 14 stupni, bude převážně oblačno až polojasno. Místy může být přechodně skoro jasno, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Čtvrteční den bude o něco teplejší než ten středeční. Bude mezi 25 až 30, převážně oblačno až polojasno. Postupně se čekají lokální přehánky, ojediněle bouřky a večer ustávání srážek.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Mám tu dvě čtyřskladbové desky. První patří našemu oblíbenému militaristickému Sabatonu a druhé obsahuje nahrávky Tyla Lindemana z Rammsteinů. Pocházejí z rozšířené a vylepšené verze Lindemanova solového debutu Zunge, která byla vydána letos v létě. A Sabaton a Till Lindemann jsou sice různé hudební koncepce, ale obě EP stojí za to. Sejdeme se s nimi večer v 11 na Radio Rock Zoom.

0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Zloději motorky hrozí 5leté vězení. 30 civilistů zemřelo po útoku v Íránu a pětibojař Lukáš vede světový žebříček. Vítejte u dalšího rychlého přehledu zpráv s Bezvou. Neznámý muž ukradl v pražské podzemní garáži motorku za 400 tisíc korun. Jednalo se o krosový speciál. Policie po zloději pátrá. K dispozici jsou kamerové záznamy. Zveřejnila je na webu s tím, že pokud lidé zloděje poznají anebo mají jakékoliv informace, mohou se ozvat na policejní linku 158. Stejně tak, pokud někdo ví, kde odcizená motorka právě je. Za krádež hrozí pachateli až 5leté vězení. Fotovoltaika má prý největší boom za sebou, alespoň to vyplývá z informací Solární asociace. Za první polovinu letoška si fotovoltaiku pořídilo asi o 30% méně lidí než loni. Pokles souvisí především s čekáním na nové podmínky státní podpory. Ředitel Solární asociace Jan Krčmář doufá, že se současný trend změní.
2: Lidé by se neměli fotovoltaiku instalovat právě, protože zrovna teď je drahá elektřina, ale protože elektřina, kterou vyrábí fotovoltaika, má stabilní stejnou cenu přes 30-40 let. Máte tam jenom investiční náklady a to je všechno.
1: Zájem o fotovoltaiku ale nestrácejí firmy. Více žádaná začínají být i bateriová úložiště. Ty dokážou ukládat vyrobenou elektřinu na později. Nejnovější série amerických útoků na jih Íránu má za poslední dny nejméně 30 civilních obětí. Zranění utrpělo přes 260 lidí, z toho 222 mohli po ošetření z nemocnic propustit. S odvoláním na mluvčí iránské vlády a ministerstva zdravotnictví to ve středu napsala agentura DPA. Washington a Teherán v polovině června uzavřeli memorandum o porozumění, které mělo vést ke konci války. Tu rozpoutali Spojené státy a Izrael v únoru. Americký prezident Donald Trump ale před týdnem řekl, že příměří je u konce. Americká strana pak útoky obnovila. Irán znovu reaguje ostřelováním amerických základen v zemích Blízkého východu a také plavidel v Hormuzském průlivu.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Česko se může pyšnit světovým úspěchem. Moderní pětibojař Matěj Lukeš totiž po úspěších ve světovém poháru vede světový žebříček. Do čela se 24-letý reprezentant dostal po druhých místech v Pazardžiku a ve finálovém závodu v Budapešti. V tiskové zprávě svazu líčil, jak se chystá na srpnové vrcholy sezóny, také mistrovství Evropy v Istanbulu a světový šampionát v Číně, kde bude obhajovat loňský bronz. Na závěr ještě počasí. Noční teploty budou dosahovat maximálně 19 stupňů. Zpočátku má být oblačno až polojasno, postupně čekáme až zataženou oblohu a v Čechách místy déšť nebo přehánky. Čtvrteční den bude sahat až k 30 stupňům Celsia. Převládat má oblačná až polojasná obloha, ráno a dopoledne může být místy i zataženo. Postupně budou lokální přehánky a večer srážky ubývat.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

this is how we do it.

0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Kvůli strážce autobusů na Kladensku je 17 zraněných. Mnichov vydal zákaz na pouštění soukromých bazénů a basketbalista Satoranský přestoupil do Izraele. Je tu rychlý přehled zpráv, u kterého vás zdraví Bezva. U obce Lidice se srazily dva autobusy. Mohlo být o trestný čin obecné ohrožení. To teď vyšetří kladenští kriminalisté, řekla to policejní mluvčí agentuře ČTK. Dva autobusy pražské integrované dopravy se u Lidic střetly ve středu ráno kolem 7 hodiny. Samotnou příčinu nehody musí teprve policie zjistit, ale předběžně uvádí, že ke střetu mohlo dojít ve chvíli, kdy jeden z autobusů vyjížděl z vedlejší na hlavní ulici. Záchranáři ošetřili 17 lidí. Jednu ženu se středně těžkým zraněním hlavy přepravil vrtulník do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Další lidé utrpěli lehčí úrazy na rukou, nohou a také odřeniny. Silnice číslo 61 byla ve středu téměř 5 hodin po nehodě zavřená. O prázdninách přibývá na Šumavě úrazů dětí. Chirurgové klatovské nemocnice hlásí v prvních týdnech školního volna až 50% nárůst. Ošetřují hlavně děti po pádu z kol nebo koloběžek. Víc už poví Klára Fajstová.
2: Chirurgové ošetřují také děti po pádu u bazénu nebo skoku z větší výšky a řezné rány i popáleniny, ať už z táborových činností nebo těch, kdy pomáhají rodičům na chatách. V posledních letech ubývá pádů z trampolín nebo stromů, tam už děti moc nelezou. Výrazně ale přibývá úrazů z elektrokoloběžek, často v případech, kdy chybí helma. Vyšší počty úrazů dětí hlásí i krajští záchranáři. Sem patří i tonutí. Základem je nepřeceňovat své síly.
1: Bavorská metropole Mnichov vydává zákaz kvůli suchu. Zatrhla na pouštění soukromých bazénů, zavlažování trávníku a čerpání vody z řek a jezer. Při porušení vyhlášky hrozí pokuta v přepočtu přes 1 000 000 korun. K šetření vodou vyzývá v posledních měsících své obyvatele řada německých měst. Kromě Mnichova třeba i Drážďany nebo Lipsko. Spolková vláda proto ve středu spustila nový informační portál, který na nízký stav vody upozorňuje. Vyhláška zatím platí do 1. srpna.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Basketák Tomáš Satoranský se přesouvá ze západu na východ. Po odchodu z týmu Barcelony bude působit v Hapoelu Tel Aviv. V izraelském klubu podepsal roční kontrakt. Euroligový tým o tom informoval na svém webu. 34-letý Satoranský posílil Hapoel po 4-letém působení v Barceloně. Letos mu v katalánském týmu po skončení ročníku vyprošela smlouva. V minulosti strávil 6 sezon v NBA. Hrál třeba za Washington, New Orleans nebo San Antonio. Jeho bývalými působišti byla i Sevilla a USK Praha. Satoranský je z přestupu velmi nadšený. Na závěr pro vás mám i počasí. V noci budou teploty mezi 19 až 14 stupni, bude převážně oblačno až polojasno. Místy může být přechodně skoro jasno, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Čtvrteční den bude o něco teplejší než ten středeční. Bude mezi 25 až 30, převážně oblačno až polojasno. Postupně se čekají lokální přehánky, ojediněle bouřky a večer ustávání srážek.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.
1: Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, The Doors.

0: Hey, listen, listen, listen, man. Listen, man. I don't know how many of you people believe in astrology. Yeah, that's right. That's right, baby. I am a Sagittarius. The most philosophical of all the signs. But anyway, I don't believe in it. I think it's a bunch of bullshit myself. But I'll tell you this, man. I'll tell you this. I don't know what's gonna happen, man. But I wanna have my kicks before the whole shithouse goes up in flames. All right. All right.
1: Machine Gun Kelly si říkal americký gangster z doby prohibice a po něm převzal toto jméno rapper Colson Baker. A po čase se z rapera stal rockový zpěvák, který čím dál více používá zkratku MGK. Jeho posledním dílem je album Americana. Reklamní spot na něj namluvil Bob Dylan a dodnes se lidi přou, za to není dílo umělé inteligence, ale album je album a to si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Zloději motorky hrozí 5leté vězení. 30 civilistů zemřelo po útoku v Íránu a pětibojař Lukáš vede světový žebříček. Vítejte u dalšího rychlého přehledu zpráv s Bezvou. Neznámý muž ukradl v pražské podzemní garáži motorku za 400 tisíc korun. Jednalo se o krosový speciál. Policie po zloději pátrá. K dispozici jsou kamerové záznamy. Zveřejnila je na webu s tím, že pokud lidé zloděje poznají anebo mají jakékoliv informace, mohou se ozvat na policejní linku 158. Stejně tak, pokud někdo ví, kde odcizená motorka právě je, za krádež hrozí pachateli až 5leté vězení. Fotovoltaika má prý největší boom za sebou, alespoň to vyplývá z informací Solární asociace. Za první polovinu letoška si fotovoltaiku pořídilo asi o 30% méně lidí než loni. Pokles souvisí především s čekáním na nové podmínky státní podpory. Ředitel Solární asociace Jan Krčmář doufá, že se současný trend změní.
2: Lidé by se neměli fotovoltaikou instalovat právě protože zrovna teď je drahá elektřina, ale protože elektřina, kterou vyrábí fotovoltaika, má stabilní stejnou cenu přes 30-40 let. Máte tam jenom investiční náklady a to je všechno.
1: Zájem o fotovoltaiku ale nestrácejí firmy. Více žádaná začínají být i bateriová úložiště. Ty dokážou ukládat vyrobenou elektřinu na později. Nejnovější série amerických útoků na jih Íránu má za poslední dny nejméně 30 civilních obětí. Zranění utrpělo přes 260 lidí. Z toho 222 mohli po ošetření z nemocnic propustit. S odvoláním na mluvčí iránské vlády a ministerstva zdravotnictví to ve středu napsala agentura DPA. Washington a Teherán v polovině června uzavřeli memorandum o porozumění, které mělo vést ke konci války. Tu rozpoutali Spojené státy a Izrael v únoru. Americký prezident Donald Trump ale před týdnem řekl, že příměří je u konce. Americká strana pak útoky obnovila. Írán znovu reaguje ostřelováním amerických základen v zemích Blízkého východu a také plavidel v Hormuzském průlivu.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Česko se může pyšnit světovým úspěchem. Moderní pětibojař Matěj Lukeš totiž po úspěších ve světovém poháru vede světový žebříček. Do čela se 24-letý reprezentant dostal po druhých místech v Pazardžiku a ve finálovém závodu v Budapešti. V tiskové zprávě svazu líčil, jak se chystá na srpnové vrcholy sezóny, také mistrovství Evropy v Istanbulu a světový šampionát v Číně, kde bude obhajovat loňský bronz. Na závěr ještě počasí. Noční teploty budou dosahovat maximálně 19 stupňů. Zpočátku má být oblačno až polojasno, postupně čekáme až zataženou oblohu a v Čechách místy déšť nebo přehánky. Čtvrteční den bude sahat až k 30 stupňům Celsia. Převládat má oblačná až polojasná obloha, ráno a dopoledne může být místy i zataženo. Postupně budou lokální přehánky a večer srážky ubývat.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Machine Gun Kelly si říkal americký gangster z doby prohibice a po něm převzal toto jméno rapper Colson Baker. A po čase se z rapera stal rockový zpěvák, který čím dál více používá zkratku MGK. Jeho posledním dílem je album Americana. Reklamní spot na něj namluvil Bob Dylan a dodnes se lidi přou, za to není dílo umělé inteligence, ale album je album a to si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Kvůli strážce autobusů na Kladensku je 17 zraněných. Mnichov vydal zákaz na pouštění soukromých bazénů a basketbalista Satoranský přestoupil do Izraele. Je tu rychlý přehled zpráv, u kterého vás zdraví Bezva. U obce Lidice se srazily dva autobusy. Mohlo být o trestný čin obecné ohrožení. To teď vyšetří kladenští kriminalisté, řekla to policejní mluvčí agentura.